0: Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.
1: Song's got a beginning where you go, oh yeah, I know that one, goes like this.

Vypadá to, že letos na jaře vycházejí jen bluesové nebo metalové nahrávky. No a dnes tu mám jednu metalovou od francouzské skupiny Etwas. Jmenuje se Fall of Kingdom. Kapelu tvoří zpěvačka Caroline a multi-instrumentalista Silver. Hrají velmi specifický žánr, který sami definují jako okultní symfonický metal z prvky black metalu. Tak si to teda užijte. Večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Motoristé chtějí na podzim dobít Prahu i Brno. Pentagon nemůže vyhodit z armády transgenderové vojáky. A cestující na fotbalový šampionát dostanou doporučení. Motoristé chtějí na podzim dobít Prahu i Brno. Vládní strana si v letošních komunálních volbách myslí i na volební úspěch v Ostravě. Předseda strany a šéf diplomacie Petr Macinka dodal, že o spolupráci v letošních senátních volbách motoristé jednají se svými koaličními partnery, tedy s ANO a SPD. Motoristé spolu s přísahou uspěli před 2 lety ve volbách do Evropského parlamentu a loni samostatně ve volbách do sněmovny. Výrobce cibuláků tápe. Provoz v Dubí, kde tradiční porcelán vyrábějí, je energeticky velmi náročný. Majitelé podle našeho zpravodaje Dušana Valenty řeší, co s továrnou dál.
2: Zdravím spod Krušnohoří, jak to s porcelánkou nedaleko Teplic dopadne, není vůbec jisté. Historie firmy, o které se někdy mluví jako o rodinném stříbře, je víc než 140letá. Novodobé éře byla asi nejúspěšnější v 90. letech. Drahé energie a materiál ale udělali své a teď je to spíš firmička o 120 zaměstnancích. Budoucnost výroby řeší akcionáři. Ryze ekonomický pohled je zatím v menšině a rušení firmy se nekoná. Ale pokud porcelánka nezačne vydělávat, budou se cibuláky dělat jinde.
1: Americké ministerstvo války zatím nemůže postavit do civilu transgenderové vojáky. Rozhodl o tom odvolací soud. Podle soudu ale může bývalé ministerstvo obrany transgenderové osoby vyloučit z náboru. Trumpova politika vůči transgenderovým vojákům se podle organizací na ochranu práv LGBT+, lidí může týkat až 15 000 příslušníků ozbrojených sil.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbaloví fanoušci mířící na šampionát dostanou doporučení. To dnes představí ministerstvo zahraničí ve spolupráci s fotbalovou asociací a ministrem pro sport. Základní informace už dříve zveřejnilo ministerstvo na svém webu. Obsahují základní rady pro pobyt návštěvníků turnaje, informace o konzulární asistenci, vstupenkách či vstupu na stadiony a do fanzón. V noci na dnešek už bude zataženo až oblačno a postupně od jeho západu na většině území občas déšť nebo přehánky. Výjimečně se mohou objevit i bouřky. Na východě Moravy a ve Slezsku bude zpočátku malá oblačnost, srážky až kránu a jen ojediněle. Nejnižší teploty mohou klesnout na 11 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9. Good, this is racist!

letos na jaře vycházejí jen bluesové nebo metalové nahrávky. No a dnes tu mám jednu metalovou od francouzské skupiny Etwas. Jmenuje se Fall of Kingdom. Kapelu tvoří zpěvačka Caroline a multi-instrumentalista Silver. Hrají velmi specifický žánr, který sami definují jako okultní symfonický metal z prvky black metalu. Tak si to teda užijte. Večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Sněmovna podpořila růst rodičovské. Slováci se vrhli na hypotéky a Sirina Williamsová se vrací na kurt. Český voják po návratu z mise v Kongu skončil v izolaci kvůli ebole. Preventivně ve specializovaném armádním centru biologické ochrany v Těchotíně na Orlicko-Ústecku. Příznaky infekce, která se v Kongu šíří, voják nemá. Voják byl z Česka na pozorovací mírové misi jediný. Podle serveru není potvrzené, že by přišel do kontaktu s někým, kdo byl ebolou přímo nakažený. Voják do Česka dorazil 2 dny po americkém lékaři, který byl kvůli kontaktu s ebolou hospitalizovaný v pražské nemocnici na Bulovce. Vláda chce dopřát rodičům vyšší příspěvek. Od příštího roku by se mohl zvýšit o 50 000 korun na 400 000 korun. Rodičům dvojčat a vícerčat stát slibuje předat místo 700 800 000 korun. Sněmovna podpořila v dnešním úvodním kole vládní novelu, která zvýšení předpokládá pro rodiče dětí narozené po 1. lednu roku 2027. Státní rozpočet to podle Ministerstva práce a sociálních věcí bude stát 230 milionů korun v prvním roce. Část opozice proto znovu volá po zavedení valorizace. Novelu teď posoudí sociální výbor. Slováci se vrhli na hypotéky, ceny bytů totiž přepisují u našich sousedů rekordy. Jen za první kvartál letošního roku zdražili v průměru o 14%.
2: Zdražili najmä staršie byty na západnom a strednom Slovensku. Dvojciferný rast cez 10% zaznamenali i nové nehnuteľnosti. Najviac pocítili zdražovanie ľudia v Bratislave takmer 20% a v Banskobystrickom kraji 16%. Tento vývoj podporil rekordné objemy nových hypoték v objeme až 20 miliárd korún, čo je medziročne o takmer 30% viac. Ľudia sa chcú teraz vyhnúť aj rastúcim úrokovým sadzbám. Jozef Balko, Slovensko.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Americká tenisová hvězda Serena Williamsová se vrací na kurty. 4 roky po ukončení kariéry nastoupí a odehraje 4 hru na trávě v Queen's klubu. Pro start v turnaji dostala tenisová ikona divokou kartu. Williamsové je nyní 44 let a 8 měsíců. Během kariéry nazbírala rekordních 73 titulů ve 2 hře a strávila 319 týdnů v čele světového žebříčku. Je jedinou tenistkou, která zkompletovala kariérní Golden Slam, tedy triumfy na všech 4 Grand Slamech i olympijských hrách ve 2 hře i 4 hře. V noci na dnešek bude zataženo až oblačno, postupně od jihozápadu na většině území občas déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Nejnižší teploty klesnou na 11 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

letos na jaře vycházejí jen bluesové nebo metalové nahrávky. No a dnes tu mám jednu metalovou od francouzské skupiny Etwas. Jmenuje se Fall of Kingdom. Kapelu tvoří zpěvačka Caroline a multi-instrumentalista Silver. Hrají velmi specifický žánr, který sami definují jako okultní symfonický metal s prvky black metalu. Tak si to teda užijte. Večer v 11 na Radio Rock Zone. Are you digging it?

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Motoristé chtějí na podzim dobít Prahu i Brno. Pentagon nemůže vyhodit z armády transgenderové vojáky. A cestující na fotbalový šampionát dostanou doporučení. Motoristé chtějí na podzim dobít Prahu i Brno. Vládní strana si v letošních komunálních volbách myslí i na volební úspěch v Ostravě. Předseda strany a šéf diplomacie Petr Macinka dodal, že o spolupráci v letošních senátních volbách motoristé jednají se svými koaličními partnery, tedy s ANO a SPD. Motoristé spolu s přísahou uspěli před 2 lety ve volbách do Evropského parlamentu a loni samostatně ve volbách do sněmovny. Výrobce cibuláků tápe. Provoz v Dubí, kde tradiční porcelán vyrábějí, je energeticky velmi náročný. Majitelé podle našeho zpravodaje Dušana Valenty řeší, co s továrnou dál.
2: Zdravím spod Krušnohoří, jak to s porcelánkou nedaleko Teplic dopadne, není vůbec jisté. Historie firmy, o které se někdy mluví jako o rodinném stříbře, je víc než 140letá. Novodobé éře byla asi nejúspěšnější v 90. letech. Drahé energie a materiál ale udělali své a teď je to spíš firmička o 120 zaměstnancích. Budoucnost výroby řeší akcionáři. Ryze ekonomický pohled je zatím v menšině a rušení firmy se nekoná. Ale pokud porcelánka nezačne vydělávat, budou se cibuláky dělat jinde.
1: Americké ministerstvo války zatím nemůže postavit do civilu transgenderové vojáky. Rozhodl o tom odvolací soud. Podle soudu ale může bývalé ministerstvo obrany transgenderové osoby vyloučit z náboru. Trumpova politika vůči transgenderovým vojákům se podle organizací na ochranu práv LGBT+, lidí může týkat až 15 000 příslušníků ozbrojených sil.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbaloví fanoušci mířící na šampionát dostanou doporučení. To dnes představí ministerstvo zahraničí ve spolupráci s fotbalovou asociací a ministrem pro sport. Základní informace už dříve zveřejnilo ministerstvo na svém webu. Obsahují základní rady pro pobyt návštěvníků turnaje, informace o konzulární asistenci, vstupenkách či vstupu na stadiony a do fanzónu. V noci na dnešek už bude zataženo až oblačno a postupně od jeho západu na většině území občas déšť nebo přehánky. Výjimečně se mohou objevit i bouřky. Na východě Moravy a ve Slezsku bude zpočátku malá oblačnost, srážky až kránu a jen ojediněle. Nejnižší teploty mohou klesnout na 11 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.
1: Oh, in New Orleans, baby.

0: Playboy. Jediný lifestyleový časopis pro muže. 35 let ikon. 35 let příběhů. Výroční sběratelské vydání Playboye je tady. Kristýna Hrušínská na titulní straně. A exkluzivní retrospektiva 35 let českého Playboye. První česká playmate Jana Štefánková. Ikonické rozhovory. Příběhy, které definovaly generace. Časy se mění. Ikony zůstávají. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy. To jsou krásné ženy a chytré články.
1: Vypadá to, že letos na jaře vycházejí jen bluesové nebo metalové nahrávky. No a dnes tu mám jednu metalovou od francouzské skupiny Etwas. Jmenuje se Fall of Kingdom. Kapelu tvoří zpěvačka Caroline a multi-instrumentalista Silver. Hrají velmi specifický žánr, který sami definují jako okultní symfonický metal z prvky black metalu. Tak si to teda užijte. Večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Veselo deštivo, ale krásně, středa 3. června, akorát budete trošku mít promáčaný boty a hlavu a mikinu a tričko a třeba i spodní prádlo. V každém případě čekali jsme na to dlouho. Středa 3. června, Tamara slaví svátek, máme Evropský den jízdních kol, což mě teda hrozně baví, protože jak máme teďka ty sdílený elektrokola, tak vždycky hraje s tím tak každý, kdo jde večer z hospody domino. Skopne to a ono si to lehne a stejně na tom nikdo nejezdí. Hezký ráno.
1: Dobré ráno. Tak tam jde o to, kdo to jak zaparkuje, komu to jak překáží.
0: No, ono to může být i na tom parkovišti, kde to má být.
1: No, taky.
0: Prostě jsou to pitomci lidi, no.
1: Je to tak, no. Dobré ráno. Co bych tak dodal? Dodo Peš se narodila v dnešní den. Mastodon hrajou Fouty Univerzu, Vohnouti v Energy Pubu, Pobojí v Praze. A jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: V Praze spadlo soukromé letadlo. Protesty kvůli karanténě na ebolu si vyžádali dva mrtvé a Menšík je v semifinále Roland Garros. V Praze spadlo ultralehké letadlo. Zřítilo se včera odpoledne u letiště Točná. Nehodu nepřežili dva lidé, kteří byli na palubě. Vyšetřování mají na starosti kriminalisté společně s pracovníky Úřadu pro civilní letectví. Letiště Točná je neveřejné vnitrostátní letiště. Provozovatelem je Letecké muzeum Točná. Podle vyjádření zástupce společnosti havarované letadlo nebylo jejich. Dětská jipka v karlovarské nemocnici projde proměnou. Kompletní modernizace bude stát 30 milionů. Nemocnice spolu s hejtmanstvím mají jedinou podmínku. Provoz jednotky intenzivní péče musí jet bez výrazného omezení. Pokračuje Dušan Valenta.
3: Jiná jednotka intenzivní péče pro děti v Karlovarském kraji není a tak se před rekonstrukcí musí nastavit přesná pravidla, aby vážné případy nezůstaly bez péče. Modernizace potrvá 10 měsíců a změní se takřka všechno. Vznikne moderní a hlavně bezpečné prostředí nejen pro personál. Nová jipka totiž musí být také příjemnější pro děti a jejich rodiče.
1: Protesty kvůli karanténě na ebolu v Keni si vyžádali dva mrtvé. Lidé demonstrovali proti záměru Spojených států zřídit na tamní vojenské základně zařízení pro pacienty s ebolou. Soud v podvečer také na 3 týdny pozastavil výstavbu zařízení a přikázal vládě, aby zveřejnila všechny související dohody se Spojenými státy. Ty minulý týden uvedly, že na opatření související s připraveností na epidemii eboli v Keni poskytnou 13,5 milionu dolarů.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Tenista Jakub Menšík zažívá velký úspěch. Poprvé v kariéře se probojoval do grandslamového semifinále. 20-letý rodák z Prostějova porazil ve čtvrtfinále Roland Garros o rok mladšího Brazilce Fonseku. Menšík je prvním českým semifinalistou na French Open po 16 letech. Naposledy se v Paříži dostal mezi nejlepší 4 hráče v roce 2010 Tomáš Berdych.

0: V New Yorku v manhattanské čtvrti West Village se chystá otevření nového baru s názvem Shane McGowan's Pub, a to s plným požehnáním rodiny zesnulého zpěváka. Zpěváka textař kapely The Pogues zemřel poklidně v listopadu 2023 ve věku 65 let na následky komplikací po zápalu plic. Půjde o živoucí poctu skutečné ikoně, stojí v oficiálním prohlášení. Přesné datum otevření zatím nebylo oznámeno. Příspěvek na sociálních sítích pouze láká na to, že hospoda otvírá již brzy. Dnes čekejte oblačno, zataženo, deštivo, případně někdy i bouřky, maxima kolem 20.
1: A na silnicích bacha, hlavně sviťte i vzadu. K Blanská před sjezdem na Novopatskou, je to směr Hloubětín, nehoda osobního s nákladním. A v Brně Porgesova ulice, je to směrem na Židenice, osobní auto taky s nákladňákem.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
1: Což znamená, že bude opět veselé ráno, veselé dopoledne, protože budeme bourat o 108. 6 hodin a 5 minut, pěkný ráno.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Jinak Sabatonům se líbily hrši, nevím, jestli jste viděli někde včera na sociálních sítích příspěvek. Pojďme na tu silnici, Kbelská před sjezdem do Novopatské, je to ve směru na Hloubětín. Nehoda osobáku s nákladním v Brně, Porděsova ulice, taky nehoda dvou osobních aut, je to směrem na Židenice. No a pak tady mám Kutnohorskou na křižovatce s Dolnou Měcholupskou ve směru do Prahy. Tady komplikuje provoz dopravní nehoda taktéž. Na místě počítejte s víc jak kilometrovou kolonou.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
2: Miluješ rock? Tak to rozhodně nesmíš chybět 10. července na Rockfestu v Čáslavi. V jeden večer vystoupí Škvor, Harley, Krucipisk, Alkehol, já, Marie Rezlerová a další. Lístky najdeš na qrticket.cz.
3: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji Alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
4: Řekni to všem.
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
0: Stavebniny Dek přináší mega akci. 6+1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weberva Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na Dek.cz.
10: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
11: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
14: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
13: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
14: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
13: Tak dej odběr našemu kanálu.
0: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.
1: Tak mám tady pro vás Nickelback, pak skočíme zase o pár let zpátky. Připomeneme si Metalliku.

0: Teplota kolem 14 stupňů, máme deštivo, připravte se na to, pokud vyrážíte, jděte opatrně, my si dáme za chvilku Aerosmith, ale teď, to znamená dnes ve středu 3. června, opět rychlý přehled a za chviličku taky My Chemical Romance. Tak piš to už ve studiu, jdeme na něj.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Hezký ráno.
2: Dobré ráno. Sněmovna podpořila růst rodičovské o 50 tisíc korun na 400 tisíc pro rodiče dětí narozených od ledna příštího roku. Část opozice znovu volá po zavedení valorizace. Státní zástupce podal obžalobu na muže podezřelého ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu serveru iRozhlas.cz, to sdělil pražský městský soud. Ukrajina v květnu osvobodila 282 km čtverečních území. Druhý měsíc za sebou tak zmenšila plochu území okupovaného Ruskem, píše agentura AFP. Novým předsedou valného shromáždění OSN byl zvolen bangladéšský ministr zahraničí Khalilur Rahman. Získal 99 hlasů, jeho protikandidát 91. Tenistka Kateřina Siňaková postoupila na Roland Garros do semifinále 4 hry. S Taylor Townsendovou porazili dvojici Kempenová Klepačová 6-1. 6-3.
1: Radio Rock Zone.
0: No a protože máme středu, tak se taky připravte na to, že dneska bude startovat po 21. hodině. Já vím, dost času do toho, ale nová česká desítka. Jestli nevíte, jak to dopadlo minulý týden, webovky rockzone.cz.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: D10, 8 km ve směru na Prahu, pozor, stojí tam poruchaný auto, takže projíždějte s opatrností. V Trutnově křižovatka na Struze Lesnická, dvě osobní auta, ještě v Karviné Bohumínská ulice, taktéž dvě osobní auta. Karambol je v Praze na Kbelské, před sjezdem do Novopatské, tam počítejte se zdržením. Samozřejmě je to ve směru do Hloubětína. Jdeme na počasí.
0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: A teď už máme takovýto období, kdy vodáci samozřejmě čekají na příliv vody, protože jinak to vypadá tak, že budou lodě v řekách jenom přenášet. Nicméně, snad se řeky naplní. Dneska jinak čekejte, ale zataženo až oblačno po celý den. Déšť a přehánky, místy i bouřky, teploty 16 až 20. Zítra, to znamená čtvrtek, ráno polojasno až jasno. Během dopoledne na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat. V Česku se odpoledne přidají od západu opět přehánky nebo občasný déšť, ale teploty vyšší poměrně. Na západě Čech to bude kolem 20, jinde 22 až 26 stupňů.
0: Radio Rock Zone.
2: Miluješ rock? Tak to rozhodně nesmíš chybět 10. července na Rockfestu v Čáslavi. V jeden večer vystoupí Škvor, Harley, Krucipisk, Alkehol, já, Marie Rezlerová a další. Lístky najdeš na qrticket.cz.
3: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. 35 let ikon, 35 let příběhů. Výroční sběratelské vydání Playboye je tady. Kristýna Hrušínská na titulní straně a exkluzivní retrospektiva 35 let českého Playboye. První česká playmate Jana Štefánková. Ikonické rozhovory, příběhy, které definovaly generace. Časy se mění, ikony zůstávají. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
4: Vypadá to, že letos na jaře vycházejí jen bluesové nebo metalové nahrávky. No a dnes tu mám jednu metalovou od francouzské skupiny Etwas. Jmenuje se Fall of Kingdom. Kapelu tvoří zpěvačka Caroline a multi-instrumentalista Silver. Hrají velmi specifický žánr, který sami definují jako okultní symfonický metal z prvky black metalu. Tak si to teda užijte. Večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Nevím, jestli jste slyšeli, jestli jsme vám tady pouštěli, ale zajímavá verze téhletý písničky je taky od kapely Laibach. Ta hrála minulý týden, teda tady u nás v Česku. Pojďme dál po Europe.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistant.
0: Přesně tak, jsou tu dopravní informace a s nima se hlásí Lenka.
2: Čau Mišáku, hezké ráno. V Kubelské před přejezdem do Novopatské ve směru do Hloubětína došlo k nehodě osobního auta s nákladním, počítejte se zdržením. Na D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem je kolona od 7. kilometru až do Cínovecké. Ucpená je také Liberecká do Hlešoviček z Global Assistant. Lenka.
0: A pozor, jižní spojka za Lanovým mostem ve směru na Černý most došlo k nehodě osobního auta s dodávkou a kolona už je ke Spořilovu, ta bude narůstat. Českobudějovicko pozor, z Horusic do Neplachova, odbočka na Dynín, bourala tam dvě osobní auta. V Trutnově křižovatka na Struze Lesnická, dvě osobní auta. A v Olomouci Štursova ulice, dvě osobní.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
10: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
11: 1, 2, 3, 4.

0: Tak sabatoni byli v Ostravě, dneska budou v Plzni, na Lochotíně, společně s nima taky třeba Floriansen, Majestika nebo Skardust a bude tady i Tank, ale nevím, jak to bude s tím počasím, protože to si myslím, že i v Plzni něco spadne. No nic, je tady Pišta, hezký ráno.
1: Dobré ráno. Koukám v Plzni, ne, dáme si Ostravu, barák, hele. Esquela Grid, Karnal, Diak, Fragma a další, nebo jako Prahu, v Rokafe, Můry, The Mute, taky The Prorok a teď dáme všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Vlak srazil u kolejiště dívku, na Slovensku utočil medvěd a fotbalisté přivítají Chorvatsko a Anglii v Edenu. Vlak na Berounsku zachytil nezletilou dívku, ta šla v podvečer vedle kolejiště. Podle policejní mluvčí Suchánkové skončila po nehodě v nemocnici. Provoz na trati se podle mluvčího správy železnic Kavky zhruba na hodinu a půl zastavil. Okolnosti incidentu policisté vyšetřují. Na Slovensku opět útočil medvěd. V obci Stráňavy v okresu Žilina napadl muže. 26-letý pacient byl s povrchovými zraněními krku transportovaný vrtulníkem do nemocnice. Vedení obce vyzvalo obyvatele, aby až do odvolání nevstupovali do oblasti mimo zastavěné části obce. V polovině dubna napadl medvěd muže při raním běhu v Banské Bystrici na vrchu Urpín. Muž utrpěl zranění v oblasti hrudníku. Loni došlo na Slovensku k 19 útokům medvěda hnědého na člověka. Jeden při nich zemřel, 16 lidí se zranilo. Podle odhadů žije na Slovensku asi 1300 medvědů.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Česká fotbalová reprezentace obdržela rozpis domácích zápasů Ligy národů. V září odehraje turnaje proti Chorvatsku a Anglii na stadionu Slavie v Edenu. V listopadu pak nároďák přivítá Španělsko na pražské Letné. Český celek se v Lize národů podruhé v historii představí v elitní divizi A. Světový fotbalový šampionát za velkou louží láká české fanoušky. Ministerstvo zahraničí proto posílilo velvyslanectví ve Washingtonu i generální konzulát v Los Angeles. Zástupci ministerstva budou také u všech zápasů české reprezentace na turnaji. Ředitel právní a konzulární sekce české diplomacie Jiří Šlajs doporučuje jedno. Hlavně si zkontrolovat platnost cestovního dokladu.
3: Protože řada států má předepsanou minimální délku platnosti dokladu po opuštění země. Je potřeba zkontrolovat si, jaké jsou vstupní podmínky. U Spojených států i u Mexika je pro krátkodobé pobyty bezvízový pobyt v délce do 90, respektive do 180 dnů. Nicméně je potřeba provést registraci v ESTě.
1: Jiří Šlajs také apeluje na to, aby návštěvníci znali pravidla tamních imigračních úřadů. To znamená mít připravené doklady, které prokazují účel pobytu, třeba fotbalové vstupenky, ubytování nebo zpáteční letenku. Mistrovství světa ve fotbale v Kanadě a Spojených státech a Mexiku začíná 11. června.
4: Svět je reality show, já jsem hlavní hrdinou. Svět je reality show, běží jedna za druhou.
1: Rybičky 47 se příští rok koncertně nepřetrhnou. Kutnohorská parta v něm odehraje jenom jeden jediný koncert. Pod názvem Eden koncert oslaví na pódiu své 25. 22. května v zámeckém parku Kačina na Kutnohorsku. Jak potvrdil zpěvák Kuba Ryba, nebudou žádné festivaly, žádné turné, žádné uvidíme se za týden. Jenom jeden večer a jedno místo. Lístky se zatím prodávají za 777 korun, ale to jenom do 31. května, pak půjde cena nahoru. Dnes čekejte deštivo, maxima kolem 20.
0: No a my jdeme na silnice, protože tam se furt něco děje, takže na těch cestách bacha. No a já vám řeknu, že na Chrudimsku na výjezdu z Podlažic směrem na Přibylov srazilo osobní auto zvěř. V Pardubicích Tolarova ulice záchranné složky u nehody s cyklistou. Dále pozor v Rychnově nad Kněžnou na Sádkách osobní auto. Doprava tady zpomaluje.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.
0: Já se trošku vrátím k tomu fotbalu. Nekupujte od překupníků nějaký vstupenky, prosím vás. To by bylo hodně blbě drahej výlet.

0: Tak Scanlonzy taky u nás samozřejmě, konkrétně to bude ve středu 15. července a bude to festival Colors of Ostrava. Jinak vy, pokud se chystáte na nějaký ty festivaly, tak sledujte novinky, protože spousta festivalů bude bezkontaktní.
1: Pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
0: To znamená dobít náramky a bude se platit jenom takovýmhle způsobem. Sex Pistols.

0: A jak by řekl děda Komárek, achčije, achčije. 7:16, Tamara slaví svátek, pojďme na silnice.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: No, děda Komárek, to je filmová postava, co není filmovýho, co je reálního, tak to je doprava. Lenko.
2: Čau Mišáku, hezké ráno na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Kolona od Rudné od 5. kilometru až na Pražský okruh Kořechu na 19. kilometr. Pražský okruh ve směru na Ruzyň to pojíždí mezi Lohkovem a Ořechem. Na jižní spojice za Lanovým mostem ve směru na Černý most došlo k nehodě osobního auta s dodávkou, kolona je od spoře. V opačném směru na Smíchov řidiči popojíždějí mezi Černým mostem a Štěrboholy a pak před Barandovským mostem do Dobříšské. Hodně ucpaná je Liberecká do Holešoviček nebo Balská do Hloubětína. Global Assistance, Lenka.
0: Tak ta jižní spojka směr na Černý most, tam je to veselý, tam si přečtete možná Jiráskovo temno. Na Chrudimsku vjezd z Podlažic na Přibylov, osobák se zvěří. Pardubice, Tolarova ulice, osobní s cyklistou. Tam neprší. Můžete jít na kole v tomhle dešti. Rychnov nad Kněžnou na Sádkách, havarovalo tam osobní auto a doprava i tady zpomaluje, takže se tvoří kolona. No a ještě tady mám D5, 60. kilometr na Rozvadov, bacha, je tam odstavený auto s poruchou.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
3: Řekni to všem.
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
1: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
8: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
1: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na Dek.cz.
10: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
11: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
12: S Rockzonem na DABu i na sněžník se vyhrabu.
13: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rockzone.

0: občanství se hnutí dopustilo podněcování k nenávisti, a to plakáty použitými v kampani před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Obžalobě čelí i šéf SPD a předseda sněmovny Okamura. Jeho trestní stíhání je však přerušené, protože poslanci ho odmítli vydat. Americká armáda oznámila, že odrazila íránské raketové a dronové útoky na Kuvajt a Bahrajn a provedla obranné údery na cíle na íránském ostrově Kešm. Tomáš Hertl rozhodl v prvním finálovém utkání NHL o výhře hokejistů Vegas 5-4 na ledě Caroliny. Český útočník skóroval v 57. minutě.
1: Radio Rock Zone. No a za chvíli vám dám telegraficky takovou pozvánku, co dělat o víkendu.

0: Víkend před námi, tady máme středu, že jo, tak proč ne, už se někam pozvat. Pátek i sobota, zámecký areál Břeclav. Tady budou hrát Hortiže, Slíže, Doga, Kokot, Minit, Divokej, byla spousta dalších kapel. V sobotu 6. ve 14 hodin 8. benefiční koncert pro Aničku. Je to v předzámčí Mníšku pod Brdy, kapely RH Band, Whiplash, vstupné je tady dobrovolné. Aby jsme nebyli jenom u muziky, tak Armáda České republiky zve dospělé i děti na výstaviště v Českých Budějovicích 5. 6. června, takže tady můžete strávit den se zástupci pozemních a vzdušných sil, na kterém armáda prezentuje svoji techniku a se složkami integrovaného záchranného systému. Pokud pojedete do Plzně, Depo 2.15, zažijte den plný komiksových hrdinů, hraní a skvělých zážitků, největší festival sci-fi a fantasy na západě Čech, KOON, ten se koná 6. června, můžete být u toho. No a pojďme na Parukářku, tady zase můžete ochutnat mnoho piva, tedy mnoha českých piny pivovarů a malých pivovarů. Bude tady bohatý doprovodný program pro děti a dospělé, je to na Žižkově Parukářka, je tady tedy další ročník pivního festivalu Žižkovské pivobraní. Tak my jdeme na u dopravu.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A ta nám zhoustla, protože prší, takže všichni do aut, hurá, ano. Tak pojďme se na to podívat, jak to vypadá. D10, 8 km na Prahu, pozor na krajnici, poruchané vozidlo. Na Plzeňsku mezi Dolany a Nad Ryby, údržba vozovky. Pojďme na Opavsko ve Štěpánkovicích, v hlavní ulici, osobní auto srazilo chodce. Štěrboholská spojka za sjezdem na Běchovice, směrem na Barandovský most, stojí v pravém pruhu poruchaný na kladní auto. No a samozřejmě kolony.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Musíme si promluvit. Vážně pro mě hodně znamenáš. Ale takhle už to dál nejde. Nejde o tebe. No, vlastně jde. No jo, je čas tě vystěhovat.
4: Něco ti zabírá místo? Odklid to.
3: Boxy od 0,5 m2. Přístup 24 hodin denně. 3 lokality v Praze. Holešovice, Dejvice a Pankrác. Podívejte se na lesmes.cz.
4: Lesmes. Les stres.
5: Vypadá to, že letos na jaře vycházejí jen bluesové nebo metalové nahrávky. No a dnes tu mám jednu metalovou od francouzské skupiny Etwas. Jmenuje se Fall of Kingdom. Kapelu tvoří zpěvačka Caroline a multi-instrumentalista Silver. Hrají velmi specifický žánr, který sami definují jako okultní symfonický metal z prvky black metalu. Tak si to teda užijte. Večer v 11 na Rádiu Rock Zone.
0: Za 5, 3/4 na 8.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistant.
1: Tak jak nám to frčí, Lenko?
2: Tomi Šáku, hezké ráno na dálnici D6 na příjezdu do Prahy z Karlových Varů, na sjezdu na Pražský okruh ve směru na dálnici D1 na 26. kilometru narazilo osobní auto do svodidel. Doprava tam zpomaluje. Doprava v Praze odpovídá ranní špičce a deštivému počasí. Kolony jsou na všech hlavních trasách, jako je východní Štěrboholská a jižní spojka, ucpaná jak Belská nebo Liberecká do Holešoviček a popojíždí se tradičně třeba ve Strakonické. Z Global Assistant Lenka.
1: Pozor ve strahovském tunelu směrem na Smíchov, v levém pruhu dvě osobní auta. Je tady velice silný provoz, takže se zdržíte v koloně. D3 na Prahu mezi 93. a 80. bude probíhat údržba vozovky v levém jízdním pruhu, takže tady taky omezení provozu a na Opavsku Štěpánkovice, hlavní ulice, osobák s autem.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-up, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
7: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
8: V tom musí být celá liška.
9: A takže je, nabíjíme koloběžku,
10: mám mě auto
11: i tramvaje, co mě vozí do školy.
12: No jasně, všechno u nás doma,
13: i moje hračky,
14: děkuju.
15: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
16: Jsme energie tohoto města.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
13: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
8: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rock Zone.
1: A zítra tady budou jako hosti Markéta Broumová a Kuba Senior. Festival slaví 20. výročí a bude se tu povídat o Mighty Sounds, který se na nás taky řítí.

0: No je to tady zase 8 hodina ranní, samozřejmě Tamara slaví svátek, máme Evropský den jízdních kol, takže když tak si půjčte třeba nějaký kolo a běžte se projet, jestli na tom neumíte, tak si na to nevlezte vůbec. No a Kevin, Lešek, Palmíra, Palmíro, jsou zajímavý jména, taky slaví svátek, je tu Pišto, hezký ráno.
1: Dobrý ráno, narozeniny, neříkám, že slaví, ale mohl by slavit třeba Tomáš Hrbáček, frontman Harley aktuálně, nebo taky Suzy Quattro se narodila v dnešní den. V Ohnouti dneska hrajou v Energy Pubu v Praze a my si pojďme dát všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Opilý cizinec skočil z heců v Praze z mostu do Vltavy. 10 000 žáků se necítí ve škole bezpečně a menších si poprvé v kariéře zahraje semifinále Grand Slamu. Cizinec skočil včera večer z pražského mostu Legií do Vltavy. Ukrajinec s téměř 2 promile alkoholu v krvi se nechal vyhecovat skupinou svých kamarádů. Nakonec ho museli z vody lovit lidé, kteří byli v blízkosti mostu na šlapadlech. Mladíkovi se podle serveru novinky.cz nic nestalo, jen bude muset zaplatit pobyt na záchytce, kam ho policie následně odvezla. Žáci na českých školách ztrácí pocit bezpečí. Vyplývá to z průzkumu, podle kterého zažilo na 120 000 Čechů na základní nebo střední škole něco nepatřičného, od zneužití autority až po sexuální vztah. Z průzkumu podle serveru TNCZ také vyplynulo, že 95% lidí je proto, aby každá škola měla povinně etický kodex a jeho porušení by mělo vést k ukončení pracovního poměru. Počet podezřelých případů eboli v Kongu výrazně klesl z více než 1000 na 116. Důvodem je vyřazení stovek lidí po negativních testech. S odvoláním na Světovou zdravotnickou organizaci to zveřejnila agentura Reuters. Koňské úřady v podvečer podle agentury Reuters uvedly, že počet potvrzených případů eboli vzrostl zhruba o 20 na 344, z nich 60 tvoří úmrtí.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Jakub Menšík hraje životní představení. Český tenista ve čtvrtfinále Roland Garros porazil Brazilce Fonseku a poprvé v kariéře si zahraje grandslamové semifinále. 20-letý rodák z Prostějova zahrál v zápase 49 vítězných míčů a 11 S. Utkání trvalo 2 hodiny a 44 minut. Menšík vyhrál 3-0 na sety a Fonsekovi tak oplatil 2 roky starou porážku z turnaje mistrů do 20 let.
3: Že Sedemač Menšík. Jakub Menšík!
1: Český mužský tenis bude mít zástupce v semifinále Grand Slamu po 9 letech. Na pařížské Antuce je to dokonce po 16 letech. Menšík v obou případech dorovnal Tomáše Berdycha. Postup do semifinále znamená pro našeho hráče posun na minimálně 17. místo světového žebříčku a také příjemnou odměnu, zatím v přepočtu asi 18 milionů korun. O finále French Open bude Menšík hrát v pátek odpoledne s Němcem Alexandrem Zverevem. V New Yorku v manhattanské čtvrti West Village se chystá otevření nového baru s názvem Shane McGowan's Pub, a to s plným požehnáním rodiny zesnulého zpěváka. Frontman The Pogues zemřel poklidně v listopadu před 3 lety ve věku 65 let na následky komplikací po zápalu plic. Půjde o živoucí poctu skutečné ikoně, stojí v oficiálním prohlášení. Přesné datum otevření zatím nebylo oznámeno. Příspěvek na sociálních sítích pouze láká na to, že hospoda otvírá už brzy. Dnes čekejte zataženo oblačno, deštivo, maxima kolem 20.
0: A čekejte i kolony, hlavně tunely teda, tam se zdržíte. V Praze Kijích, křižovatka Lednická, Brumarská, Bacha, nehoda 2 osobních aut, no a na Opavsku v Markvarticích, Šilheřovická ulice, taky 2 osobní.
2: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.
0: Tady jsou Kabát, 8 hodin 3 minuty. Po 9. s váma Pišto.

0: Tak jestli někam spěcháte, tak nejezděte moc rychle, ono vás to stejně zdrží v kolonách.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Pojďme se podívat, jak to vypadá v Praze, Lenko.
2: Čau Mišáku, hezké ráno. Ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov se v levém pruhu srazila dvě osobní auta. Probíhá regulace v tunelech, očekávejte dlouhé zdržení na vjezdech z Radlické, z Duškovy nebo z Liberecké. Křižovatce ulic Lednická a Broumarská blokuje provoz, nehoda dvou osobních aut, i tady se zdržíte. Pokračuje ranní špička, kolony jsou hlavně na východní Štěrboholské a jižní spojce v obou směrech, o nic lepší to není ani ve Strakonické nebo na Pražském okruhu v obou směrech. Z Global Assistance, Lenka.
0: Pozor v Hrašťanech, Plzeňská ulice, dvě dodávky a je tam dlouhá, dlouhá kolona. Klimenská na křižovatce s Barvířskou, dvě osobní s nákladním. A pojďme do Ostravy, sjízdná u obchodního centra. Kdo by to řekl, dvě osobní auta v sobě.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Ovčí, kraví, kozí, farmáři k nám vozí. Ve Vraňanech sýry voní, ještě víc než v loni.
4: Farmářské produkty z malých farem teď najdete na jednom místě, ve Vraňanech.
5: Přijeďte si nakoupit křehoučké stejky, grilovací omáčky, domácí sýry anebo zeleninu na grill i do salátu.
4: A vyzkoušejte čerstvý ovčí nebo kozí kefír z probiotiky anebo farmářský tvaroh a k tomu naše jahody.
5: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s ostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na dek.cz.
9: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
10: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
12: Sejdem se na Rock Doku a bude nám do skoku. Budou tam Portles a taky Pankáči, pověstní totáči. Party Rádia Rock Zone. 11. června na lodi Cargo Gallery na Smíchově. Vstup v 18.30.
1: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.
0: Tak dáme si sabaton, no a připomenu, dnes naposled v 10 hodin se bude otvírat na SMS ticket prodej vstupenek.

kdo má Lupeny, tak dneska může vyrazit na Lochotín do Plzně. Ten areál se otevírá v 16 hodin. Skardas budou hrát od 17.30, od 18.30 Majestika, 19.45 Floriansen a v 21.00 samotný Sabaton. Jinak samozřejmě, kdybyste náhodou nevyužili ty nabitý kredity, tak je můžete využít i na následující Metal Fest Open Air, který vlastně startuje už v pátek. No a tam bude i Avantasia.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Ráno si flešky, 8 hodin 29 minut, pěkný ráno.
2: Dobré ráno. Sněmovna podpořila růst rodičovské o 50 tisíc korun na 400 tisíc pro rodiče dětí narozených od ledna příštího roku. Část opozice znovu volá po zavedení valorizace. Státní zástupce podal obžalobu na muže podezřelého ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu. V serveru iRozhlas.cz to sdělil pražský městský soud. Ukrajina v květnu osvobodila 282 kilometrů čtverečních území. Druhý měsíc za sebou tak zmenšila plochu území okupovaného Ruskem, píše agentura AFP. Novým předsedou valného shromáždění OSN byl zvolen bangladejský ministr zahraničí Khalilur Rahman. Získal 99 hlasů, jeho protikandidát o 8 méně. Tenistka Kateřina Siňaková postoupila na Roland Garros do semifinále 4 hry. S Taylor Townsendovou porazili dvojici Kempenová Klepačová 6-1, 6-3.
0: Rádio Rock Zone.
1: Bacha na Liberecku, mezi Grabštejnem a Václavicemi leží na vozovce spadlý strom, komunikace je uzavřená.

0: nás čeká peklo od 2. července do 15. srpna. Začne rozsáhlá rekonstrukce k Belské a bude se jezdit v režimu 1 plus 1.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: A to bude peklo opravdu, ano, ono peklo už je teďka, takže když se podíváme na silnice, tak samozřejmě kolony jsou. Jižní spojka směr Černý most od Spořilovské, tady samozřejmě kolona vozidel. Radlická u křižovatky s Křížovou. Osobně auto s tramvají, takže očekávejte omezení provozu i tady. Otrokovice Zlín v Malenovicích, to je třída 3. května. Tady dvě osobní auta, takže tam taky pozor. No a D6, 32. kilometr a 16. kilometr bacha. Omezení provozu v pravém jízdním pruhu, budou probíhat nějaký údržbový práce.
1: Rádio Rockzone, počasí.
0: Tak trošku nám přestalo pršet, nicméně pršet může potom znova dál, ale pod celý den bude dneska zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm 16 až 20 maxima, takže deštník se dneska bude hodit. Zítra ráno polojasno až jasno, teploty vystoupají na 22 až 26, ale odpoledne se opět přidají nějaký dešťový přehánky. Pátek oblačno až zataženo, v noci teploty 15-10, přes den opět do nějakých 16 až 20 stupňů a na většině území i v pátek samozřejmě déšť. No a slunečno by mělo být tedy v sobotu, teploty do 23, no a v neděli do 25, oblačno přechodně polojasno.
1: Radio Rock Zone.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Richlard Express po celé Praze už do hodiny. Datart. Partner pro vaše úspěšné podnikání.
6: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
7: Pak přijeďte do AutoESA.
6: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
7: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
6: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
7: Kdo na to jde?
6: Od lesa prodá auto u ESA.
8: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, láhve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Speny.
9: Vypadá to, že letos na jaře vycházejí jen bluesové nebo metalové nahrávky. No a dnes tu mám jednu metalovou od francouzské skupiny Etwas. Jmenuje se Fall of Kingdom. Kapelu tvoří zpěvačka Caroline a multi-instrumentalista Silver. Hrají velmi specifický žánr, který sami definují jako okultní symfonický metal z prvky black metalu. Tak si to teda užijte. Večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Kvalita, která nestárne. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: Ta se nejúspěšnější věcička od Talking Heads, tedy Davida Byrna, tak to je Psychokiller. 844.

0: Mám pro vás ještě Avril Lavigne, kterou si každý asi vybaví jako mladou holku. Bohužel, bohužel, stárneme všichni, letos už jí bude 41 let. No, pojďme, vlastně 42. 8:48, aby jsme byli u těch čtyřek jenom takhle.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak dodám ty hlavní tahy na čtyřkách. Ano, samozřejmě kolony máme a kolony budou. Máme taky dopravní nehody nějaký, takže pojďme se nejdřív podívat na Prahu. Lenko.
2: Čau Mišáku, hezké ráno. Ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov probíhá regulace provozu kvůli dřívější nehodě a doprava kolabuje v celé severní části Prahy, zejména pak v Liberecké nebo v Polutavské. Ustané jsou také oblasti Libně, Kobylis nebo Proseka. O nic lepší to není ani v Belské v obou směrech. A na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně je kolona od Rudné od 5. kilometru až na pražský okruh Kořichu na 19. kilometr z Global Assistance.
0: Ale zdržíte se i opačným směrem na jižní spojce ve směru na Štěrboholi, nejen samozřejmě na Smíchov, tam je taky kolona vozidel. U Říněves, ulice Přátelství, je to na křižovatce s Podleskou, je tam kruhový objezd a do centra v pravém pruhu dvě osobní auta. Kolona se táhne přes celou u Říněves, takže tam si to užijete taky. No a z Pohořelic do Brna pozor, D52, 6. kilometr. Je tam poruchaný nákladní auto a doporučuje se tady snížit rychlost. S váma Pišto, pěkný den, zítra ráno.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupenky jsou na www.vesuv.cz.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
9: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
10: Myslím, že to bude za C. Gumák.
9: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
11: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
12: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
13: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
12: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
13: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
12: Tak dej odběr našemu kanálu.

0: Máte naladěno na Radio Rock Zone, tohle byly samozřejmě Ghost a pecka, ve který jste mohli slyšet i hlas naší Gáby Gunčíkový, která právě na poslední desce a na posledním turné Ghost se objevila. Máme za půl minutky devátou ranní krásnou středu 3. června vám od Mikráku přeje Pišťák. Teploty venku se nám pohybujou mezi 15-20, čerstvá informace, a nebo víte co, já vám ji fouknu až k dopravě. Teď mrkneme na to, že narozeniny dneska má třeba Peter Tektren, frontman Hypocrisy a taky Pain, a pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Měsíční prach náleží Akademii věd. Při protestu proti americké karanténě na ebolu zemřeli dva lidé a tenista Menšík je v semifinále French Open. Neobvyklý případ řeší v Česku nejvyšší soud. Rozetnul ale už spor Akademie věd s dcerou vědkyně o gram měsíčního prachu. Jeho vzorek se do Československa dostal v 70. letech díky mezinárodní vědecké spolupráci se Sovětským svazem. Zůstal však v držení rodiny výzkumnice, která je tehdy od sovětských kolegů převzala. Akademie se o tom dozvěděla v roce 2020 v souvislosti s žádostí o vývozní povolení. Podala žalobu a pražské soudy jí vyhověly. Dovolání podané dcerou vědkyně nejvyšší soud odmítl. Měsíční prach tak náleží Akademii věd. Dětská jipka v karlovarské nemocnici projde proměnou. Kompletní modernizace bude stát 30 milionů. Nemocnice spolu s hejtmanstvím mají jedinou podmínku. Provoz jednotky intenzivní péče musí jet bez výrazného omezení, pokračuje Dušan Valenta.
2: Jiná jednotka intenzivní péče pro děti v karlovarském kraji není, a tak se před rekonstrukcí musí nastavit přesná pravidla, aby vážné případy nezůstaly bez péče. Modernizace potrvá 10 měsíců a změní se takřka všechno. Vznikne moderní a hlavně bezpečné prostředí. Nejen pro personál. Nová jipka totiž musí být také příjemnější pro děti a jejich rodiče.
0: Protesty kvůli karanténě na ebolu v Keni si vyžádali dva mrtvé. Lidé demonstrovali proti záměru Spojených států zřídit na tamní vojenské základně zařízení pro pacienty s ebolou. Soud v podvečer také na 3 týdny pozastavil výstavbu zařízení a přikázal vládě, aby zveřejnila všechny související dohody se Spojenými státy. Ty minulý týden uvedly, že na opatření související s připraveností na epidemii eboli Keni poskytnou 13,5 milionu dolarů.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Tenista Jakub Menšík zažívá velký úspěch. Poprvé v kariéře se probojoval do grandslamového semifinále. 20-letý rodák z Prostějova porazil ve čtvrtfinále French Open o rok mladšího Brazilce Fonseku. Menšík je prvním českým semifinalistou na Roland Garros po 16 letech. Naposledy se v Paříži dostal mezi 4 nejlepší hráče v roce 2010 Tomáš Berdych.
3: Svět je reality show, já jsem hlavní hrdinou. Svět je reality show, když je jedna za druhou.
0: Rybičky 48 se v příštím roce koncertně nepřetrhnou. Kutnohorská parta v něm odehraje jenom jeden jediný koncert. Pod názvem Jeden koncert oslaví na pódiu své 25. 22. května v zámeckém parku Kačina na Kutnohorsku. Jak potvrdil zpěvák Kuba Ryba, nebudou žádné festivaly, žádné turné, žádné. Uvidíme se za týden. Jenom jeden večer a jedno místo. Dnes by mělo být zataženo až oblačno, deštivo, maxima kolem 20.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Začneme těma, co nejedou autem, protože provoz na železničním koridoru v úseku Kolín-Velim je zastaven kvůli poškozenému trakčnímu vedení nákladákem. Zasahují tam hasiči i správa železnic, takže na této trati očekávejte Smolíka. No a ještě mrkneme na silnice. Tam máme nějaký porouchaný auťáky na D11, ale tak pokud nejezdíte krajnicema, tak jste v pohodě samozřejmě. A v Praze na Smíchově v Nádražní ulici u křižovatky s ulicí u Královské Louky se srazil osobák s autobusem. Očekávejte silný provoz. No a co taky můžete očekávat dneska? To, že za hodinku otevřeme naposledy bránu na SMS ticket na naší akci 11. června na Kergo Gallery, kde zahrajou Totáči a taky Portless, a bude taková party našeho rádia s váma. Takže za hodinku vám řeknu blížší podrobnosti, no a teď vám povím, že nás čekají vanastovky a taky System of a Down. Pěkný ráno.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Máte naladěno na Radio Rock Zone, tohle byly Fanny Helen a jejich verze pecky You Really Got Me a my si dáme Lenku z Global Assistance a její pohled na pražskou dopravu. Ahoj Leni.
2: Ahoj Pišto, hezké dopoledne. Kvůli dřívější nehodě ve Strahovském tunelu ve směru na Smíchov doprava kolabuje v severní části Prahy. Dlouhé kolony jsou zejména ve směru od Ústí v Cínovecké, v Liberecké nebo v Povltavské. Ucpané jsou oblasti Libně, Kobylis nebo Proseka. Belská popojíždí v obou směrech. V Dobřížské ulici směrem na Smíchov stojí poruchané osobní auto, kolona je od jižní spojky od sjezdu na Vídeňskou a na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně je fronta od Rudné od 5. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu na 19. kilometr. Z Global Assistance, Lenka.
1: Lenko, díky a tady už Europa a jejich novinka One on One.
0: Radio Rock Zone.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R 79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června, tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na Dek.cz.
5: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Rychlárt Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
6: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rockový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Novinka exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Black Sabbath a živá pecka Electric Funeral na Radio Rock Zone v 9 hodin 31 minut.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Porouchaný nákladák máme na D1 na 354,5 kiláku ve směru na Prahu. Tak, já si tady odkašlu a ještě vám k tomu povím, že na tomhle 354,5 kiláku taky na vozovce leží blatník. Tím myšleno samozřejmě blatník toho nákladáku, nikoliv na kolo. Tak pozor na to. A ještě v Praze ve Vršovicích křižovatce ulic Ruská a Volinská blokuje provoz nehoda dvou osobáků. Počítejte se zdržením. Před námi Linkin Park a pecka z jejich novodobí éry s Emily Armstrong, Two-Faced.
1: Radio Rock Zone.
2: Potisk, potisk, trička, potisk, trička, bila byl, CZ.
3: Vypadá to, že letos na jaře vycházejí jen bluesové nebo metalové nahrávky. No a dnes tu mám jednu metalovou od francouzské skupiny Etwas. Jmenuje se Fall of Kingdom. Kapelu tvoří zpěvačka Caroline a multi-instrumentalista Silver. Hrají velmi specifický žánr, který sami definují jako okultní symfonický metal z prvky black metalu. Tak si to teda užijte. Večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Bruce Springsteen a jeho klasika Born in the USA na Radio Rock Zone v 9:38.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Na trase Slaný Mělník poblíž odbočky na Žižice se střetnul osobák s nákladňákem, blokují jeden pruh, takže pozor na to. Na Smíchově v Nádražní ulici u křižovatky s ulicí u Královské Louky se srazil osobák s autobusem, tam je silný provoz a ještě v ulici 5. května taktéž v Praze. U sjezdu do Michelský se v pravém pruhu srazily dva osobáky. Pozor na to, kolonka sahá zhruba na dálnici D1. Šťastnou cestu, před náma Metallica.
1: Radio Rock Zone.
2: Parvy léta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvy léta. Více info barvyleta.cz a Facebook.
3: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. 35 let ikon, 35 let příběhů. Výroční sběratelské vydání Playboye je tady. Kristýna Hrušínská na titulní straně a exkluzivní retrospektiva 35 let českého Playboye. První česká playmate Jana Štefánková. Ikonické rozhovory, příběhy, které definovaly generace. Časy se mění, ikony zůstávají. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
4: Musíme si promluvit. Vážně pro mě hodně znamenáš. Ale takhle už to dál nejde. Nejde o tebe. No, vlastně jde. No jo, je čas tě vystěhovat.
5: Něco ti zabírá místo? Odklid to.
4: Boxy od 0,5 m². Přístup 24 hodin denně. 3 lokality v Praze. Holešovice, Dejvice a Pankrác. Podívejte se na lesmes.cz.
5: Lesmes. Les stres.
6: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
7: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
8: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
7: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
9: Kaufland.
10: Jsou tady.
9: Jsou tady.
11: Jo, jsou tady.
12: Jsou tady.
9: Řekni to všem!
13: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
9: Jsou ještě tady?
14: Jsou tady.
15: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád. I přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
16: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
17: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý vůz.
16: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
17: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
18: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
19: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
20: Polední 90. Dej si to nejlepší z roku 90. let. Každý všední den od 12 hodin.

0: Hello?
1: Máte naladěno na Radio Rock Zone, tohle byl Gale a milionkrát předělaná pecka Butterflies, nebo možná ne milionkrát, ale rozhodně hodněkrát. Tak tohle byla jejich verze, my máme pár vteřinek po 10. hodině dopolední a krásnou středu 3. června vám od mikráku přeje Pišťák. Teploty venku už se nám pomalu blíží 20, což podle meteorologů mají být dnešní maxima. Je Evropský den jízdních kol, narozeniny má třeba Jine Jarvela, Skorpiklány, nebo se v dnešní den narodila taky Doro Peš. A pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vlaky na Kolínsku zastavila stržená trolej, vlak srazil u kolejiště dívku a Ukrajina zaútočila na Petrohrad. Nákladní auto strhlo na Kolínsku trolej, řidič přejel přes železniční přejezd se zvednutou sklápěcí korbou. Kvůli poškozenému trakčnímu vedení se zastavil provoz na železničním koridoru v úseku Kolín-Velim. Na místě zasahují hasiči správy železnic. Událost se obešla bez zranění. Podle mluvčího správy železnic pro mimořádnosti Kavky se intenzivně pracuje na opravě. Pravděpodobné obnovení provozu je plánované kolem poledne. Vlak na Berounsku zachytil nezletilou dívku. Ta šla včera v podvečer vedle kolejiště. Podle policejní mluvčí Suchánkové skončila po nehodě v nemocnici. Provoz na trati se podle mluvčího zprávy železnic Kavky zhruba na hodinu a půl zastavil. Okolnosti incidentu policisté vyšetřují. Petrohradu hoří. Ruská protivzdušná obrana nad Leningradskou oblastí sestřelila 50 dronů. Podle ruských médií drony zasáhly ropné překladiště v Petrohradu. Stalo se tak v den, kdy začíná Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum, na kterém promluví i ruský vůdce Vladimír Putin. Petrohradská městská rada útok potvrdila. Podle ní si vyžádal několik zraněných.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Světový fotbalový šampionát za velkou louží láká české fanoušky. Ministerstvo zahraničí proto posílilo velvyslanectví ve Washingtonu i generální konzulát v Los Angeles. Zástupci ministerstva budou také u všech zápasů české reprezentace na turnaji. Ředitel právní a konzulární sekce české diplomacie Jiří Šlajs doporučuje jedno, hlavně si zkontrolovat platnost cestovního dokladu.
3: Protože řada států má předepsanou minimální délku platnosti dokladu po opuštění země. Je potřeba zkontrolovat si, jaké jsou vstupní podmínky. U Spojených států i u Mexika je pro krátkodobé pobyty bezvízový pobyt v délce do 90, respektive do 180 dnů. Nicméně je potřeba provést registraci v estě.
1: Jiří Šlajs také apeluje na to, aby návštěvníci znali pravidla tamních imigračních úřadů. To znamená mít připravené doklady, které prokazují účel pobytu, třeba fotbalové stupenky, ubytování nebo zpáteční letenku. Mistrovství světa ve fotbale v Kanadě, Spojených státech a Mexiku začíná 11. června. Kontroverzní režisér Tomáš Magnusek se vrací se syrovým dramatem Bastardi Gdemajer. Snímek slibuje emočně vypjatou podívanou plnou zvratu, která nastavuje zrcadlo soudobé společnosti, pokračuje Saša Ptáčková.
4: Snímek rozplétá osudy známých postav v neúprosném prostředí českého školství a podsvětí.
5: Vězeň Antonín Budaj.
6: Jste?
5: Jdete domů.
6: Však já si vás
7: hlučit další 5 let hulení kokotů.
8: Ty máte vy zmrti zasraný.
4: Napínavé pátrání po zmizelém učiteli Majerovi navíc odkrývá staré křivdy i brutální realitu ulice, kde spravedlnost často zůstává jen prázdným pojmem.
9: On někdy je, on se nerozplynul. Děláme to, jak říkají gáže. Záchranou výpravu, misi.
10: Máte někdo 500?
1: A ještě pojďme na předpověď. Dnes čekejte zataženo deštivo, místy bouřky, maxima kolem 20. A teď už na nic nečekejte, před náma Dio Spring a taky Kabát, pěkný dopop.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Který je The Dunder Jeep na Radio Rock Zone. Samozřejmě AC/DC v 10 hodin 19 minut.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Předa má další kukátko na dopravu, ale ještě předtím vám musím říct, co jsem zapomněl v rámci zpráv, a to je to, že v podstatě před 18 minutama, 19 minutama se naposledy dneska, nebo ne dneska naposledy, ale celkově naposledy, otevřela brána na webovce smsticket.cz na prodej vstupenek na naší party, která proběhne příští čtvrtek 11. června na lodi Cargo Gallery, což je na Smíchovský náplavce v Praze. Zahrajou tam Totální nasazení a Portless, z části z nás se tam můžete i potkat. No a k těm lístkům se dostanete tak, že na zmíněném webu smsticket.cz zadáte do vyhledávání Rock Dog. S mezerou, dvě slova, rock, chápete, dog jako přístav, řekněme v překladu. No a vyjedou vám lístky za cenu 0 korun. Akce platí až do vyprodání, což teda bude dneska. No a pokud dneska neuspějete, nebojte nic, když nás budete poslouchat, ještě nějakou možnost pár podpultových lístečků budete mít v rámci soutěží. Ale pokud chcete mít jistotu, tak skočte na smsticket.cz. No a teď už k té avizované dopravě. O té vám něco poví Lenka z Global Assistance. Ahoj, Leni.
2: Ahoj, Pešto, hezké dopoledne. Kvůli dřívější nehodě ve Strahovském tunelu ve směru na Smíchov se rozjíždějí kolony v severní části Prahy se zdržením stále, ale počítejte zejména ve směru od Ústecké D8 od 1. kilometru přes Týnoveckou až do Liberecké, do Holešoviček. Ucpaná je také Povutavská a také oblasti Libně, Kobylis nebo Proseka, Kbelská popojíždí v obou směrech. Ve silničné ulici u Kauflandu směrem na Prosek se srazilo osobní auto s autobusem a na Štěrboholské spojce ve směru na Smíchov u sjezdu na Běchovice blokuje provoz nehoda kolone od Černého mostu. Z Global Assistance, Lenka.
0: Lenko, díky, a já už nemám, co bych dodal, jen to, že před náma jsou Strokes a jejich novinka Going Shopping.
1: Radio Rock Zone.
3: Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června, Tábor.
4: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
7: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
1: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Rychlart Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
10: Stavebniny Dech přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weberva Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na Dech.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
12: 90ky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
1: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Jimmy Page a Black Crowes na Radio Rock Zone. Živá verze pecky od Led Zeppelin Celebration Day. Máme 10 hodin 36 minut.
1: Radio Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
0: Na D11 na 53. kiláku směrem z Jaroměře na Prahu narazil osobák do svodidel. Projíždějte opatrně, nějaký velký kolony se netvořej, ale samozřejmě to výrazně zpomaluje. No a pak tady mám ještě hlášku ze Zlína. Ve Středové ulici došlo ke střetu dvou osobáků. Počítejte s omezením provozu a projíždějte opatrně. Před náma Wolf Alice a pecka White Horses.
1: Radio Rock Zone.
2: Vypadá to, že letos na jaře vycházejí jen bluesové nebo metalové nahrávky. No a dnes tu mám jednu metalovou od francouzské skupiny Etwas. Jmenuje se Fall of Kingdom. Kapelu tvoří zpěvačka Caroline a multi-instrumentalista Silver. Hrají velmi specifický žánr, který sami definují jako okultní symfonický metal z prvky black metalu. Tak si to teda užijte. Večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Scorpions a jejich No One Like You na Radio Rock Zone v 10.45. Říkejme tomu třeba 10:45.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A pojďme mrknout na dopravku v Brně, pokud tušíte, kde to je. V křižovatce ulic Merhautova a Jugoslávská blokuje provoz odstavená mašina. Na místě jsou cajti, očekávejte silný provoz. Pak nám havaroval osobák v Liberci, konkrétně v Moskevské ulici, ale opatrně byste měli projet. A dva osobáky brání v provozu v Praze 4 ve Špirkově ulici. Tak pozor na to. Před náma další muzika, určitě vám slíbím Bad Religion a uvidíme, co stihneme dál. Já myslím, že i Krise Cornela.
1: Radio Rockzone.
2: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura, špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
8: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
9: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
10: Polední devadesátky. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Blacky si takhle jednou přizvali Alice Coopera, nebo možná to bylo úplně naopak, Bůh ví, každopádně spolu takhle nahráli pecku Stay in your grave. My máme za 3, 2, 1, teď 11. hodinu dopolední a krásnou středu 3. června vám od Mikráku přeje Pišťák. Teploty venku se nám pohybují už skoro na 20 a dáme si rovnou všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Odbory na úřadu vlády vyhlásili stávkovou pohotovost. Opilý cizinec skočil z Hecu z mostu do Vltavy a počet podezření na ebolu v Kongu klesl. Straka je v pohotovosti. Řeč je ale o odborové organizaci při úřadu vlády. Stávkovou pohotovost vyhlásila kvůli plánovanému přesunu agent lidských práv, duševního zdraví a závislosti na jednotlivá ministerstva. Reorganizace má začít od července a podle odborářů ohrozí fungování systému, oslabí odbornost a povede k odchodu zkušených zaměstnanců. Pokud úřad vlády podepíše delimitační protokoly s ministerstvy, jsou odbory připravené vyhlásit stávku. Vedoucí úřadu vlády Tindeba Marta obavy odmítá s tím, že změny naopak agendy posílí a zefektivní, a pozvala odbory na zítřejší jednání. Plánovaný krok čelí dlouhodobé kritice odborníků, kteří požadují zachování nadrezortního řízení. Cizinec skočil včera večer z mostu Legií v Praze do Vltavy. Ukrajinec s téměř 2 promile alkoholu v krvi se nechal vyhecovat skupinou svých kamarádů. Nakonec ho museli z vody lovit lidé, kteří byli v blízkosti mostu na šlapadlech. Mladíkovi se podle serveru Novinky.cz nic nestalo. Jen bude muset zaplatit pobyt na záchytce, kam ho policie následně odvezla. Počet podezřelých případů eboli v Kongu výrazně klesl z více než 1000 na 116. Důvodem je vyřazení stovek lidí po negativních testech. S odvoláním na Světovou zdravotnickou organizaci to zveřejnila agentura Reuters. Koňské úřady v podvečer uvedly, že počet potvrzených případů eboli vzrostl zhruba o 20 na 344, z nich 60 tvoří úmrtí.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Jakub Menšík hraje životní představení. Český tenista ve čtvrtfinále Roland Garros porazil Brazilce Fonseku a poprvé v kariéře si zahraje grandslamové semifinále. 20-letý rodák z Prostějova zahrál v zápase 49 vítězných míčů a 11 S. Utkání trvalo 2 hodiny a 44 minut. Menšík vyhrál 3-0 na sety a Fonsekovi tak oplatil 2 roky starou porážku z turnaje mistrů do 20 let.
2: Jakub Menšík!
0: Český mužský tenis bude mít zástupce v semifinále grandslamu po 9 letech. Na pařížské Antuce je to dokonce po 16 letech. Menšík v obou případech dorovnal Tomáše Berdycha. Postup do semifinále znamená pro našeho hráče posun na minimálně 17. místo světového žebříčku a také příjemnou odměnu. Zatím v přepočtu asi 18 milionů korun. O finále French Open bude Menšík hrát v pátek odpoledne s Němcem Alexandrem Zverevem. V New Yorku v manhattanské čtvrti West Village se chystá otevření nového baru s názvem Shane McGowan's Pub, a to s plným požehnáním rodiny zesnulého zpěváka. Frontman The Pogues zemřel poklidně v listopadu roku 23 ve věku 65 let na následky komplikací po zápalu plic. Půjde o živoucí poctu skutečné ikoně, stojí v oficiálním prohlášení. Přesné datum otevření zatím nebylo oznámeno. Příspěvek na sociálních sítích pouze láká na to, že hospoda otvírá již brzy. Dnes čekejte zataženo deštivo, maxima kolem 20. A teď další muzika na rádiu Rockzone, dáme si třeba Verve a ještě předtím jedny škvor, pěkný poslech.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Black Sabbath a jejich klasická pecka She's Gone na Radio Rock Zone 11:22:30.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A já mám na drátě Marka z Global Assistance, ten vám poví, jak to aktuálně drandí konkrétně v Praze. Ahoj, Marku.
2: Ahoj, Pišto, na východní části Pražského okruhu za sjezdem na Běchovice směrem do Štěrbohou stojí porouchaný kamion, kolona se táhne od Černého mostu. Na Pražském okruhu na 19. kilometru u Ořechu směrem do Modletic zbouralo osobní auto s nákladním. Do kolony vjedete u Zličína a ucpaná je kvůli tomu i D5 před Prahou. A hodně plné jsou pak příjezdy z D8 v Liberecké a Kvelské ulici. Z Global Assistance, Marek.
0: Máro, díky, a tady už máte Foo Fighters a novinku z jejich desky Your Favorite Toy a ta novinka se jmenuje All of People.
1: Radio Rock Zone.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
3: Řekni to všem.
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Připraveni na letní zážitky? S Penny vždy výhodněji. Například vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 a květák kus za 39,90. Penny.
13: 90ky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
1: Novinka exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: No a heď to save, ale víme, ne? 11 hodin, 37 minut, Oasis, Don't Look Back in Anger naživo.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Mrkneme, kde se, co se, protože se jistě mnoho. V Praze v Sokolovské ulici u Karlínského náměstí se srazil osobák s tramvají, provoz je částečně omezený a odstavená dodávka na D48 od Příboru na Feridek Mistek, no dobře, berem. Na Praze západ, ve Vesci, ve Vídeňské ulici, u křižovatky s ulicí na Spojce havarovali 3 osobáky, protože 2 jsou na lásku, málo, jak víme. Tak tam je na místě blokovaný jeden jízdní pruh, doprava zpomaluje. Před náma Nickelback a jejich High Time.
1: Radio Rock Zone.
2: Rozsviťme Česko. Projekt u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy. Společně rozsvěcujeme cestu lidem s roztroušenou sklerózou. Přijďte je podpořit a zasadit slunečnici i ve vašem městě. Už 28. května startujeme v Praze v dolní části Václavského náměstí a Českých Budějovicích. O dalších městech se dozvíte na nfimpuls.cz/rozsviťme-česko. Podpořte sázení slunečnic. Podpořte Rozsviťme Česko.
3: Vypadá to, že letos na jaře vycházejí jen bluesové nebo metalové nahrávky. No a dnes tu mám jednu metalovou od francouzské skupiny Etwas. Jmenuje se Fall of Kingdom. Kapelu tvoří zpěvačka Caroline a multi-instrumentalista Silver. Hrají velmi specifický žánr, který sami definují jako okultní symfonický metal z prvky black metalu. Tak si to teda užijte. Večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Crazy Little Thing Called Love a Queen na Radio Rock Zone ve 11:45.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak, co tu máme novýho? Na Praze Západ, ve Vesci, Vídeňská ulice, u křižovatky s ulicí Na Spojce, 3 osobáky v sobě, tak tam si to asi umíte představit. A jinak Sokolovská ulice, taktéž Praha. U Karlínského náměstí se srazil osobák s tramvají, provoz je částečně omezen. My už se nemusíme nechávat omezovat, před náma Ariem nebo Dio Spring.
1: Radio Rock Zone.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je, nabíjí mi koloběžku,
7: má mě auto,
8: i tramvaje, co mě vozí do školy.
9: No jasně, všechno u nás doma,
10: i moje hračky.
11: Děkuju!
12: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
13: Jsme energie tohoto města.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
17: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
18: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
19: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezmeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
18: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
20: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a olej řepkový litr za 26,90. Byla. To dobré začíná u nás.
21: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňou. Poslouchej Českou desítku s Aňou každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňou na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Máte naladěno na Radio Rock Zone, tohle byly samozřejmě New Radicals a jejich pecka You Get What You Give a máme 2 minutky do pravýho poledne, takže dobrou chuť a dobrou piť vám od mikráku přeje Pišťák. Teploty venku už namolizují 20, jinak je Evropský den jízdních kol a narozeniny má třeba Peter Tengtren z Hypocrisy nebo Tomáš Hrbáček z Harleje, taky třeba se v dnešní den narodili Suzy Quatro a nebo Kerry King ze Slayer. Kam dneska za muzikou? Vohnouti hrajou v Praze v Energy Pubu nebo Mastodon jsou v O2 Univerzu. A teď pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Měsíční prach náleží Akademii věd. Při protestu proti americké karanténě na ebolu zemřeli 2 lidé a Menšík je v semifinále French Open. Neobvyklý případ řešil v Česku nejvyšší soud. Rozetnul spor Akademie věd s dcerou vědkyně o gram měsíčního prachu. Jeho vzorek se do Československa dostal v 70. letech díky mezinárodní vědecké spolupráci se Sovětským svazem. Zůstal však v držení rodiny výzkumnice, která je tehdy od sovětských kolegů převzala. Akademie se o tom dozvěděla v roce 2020 v souvislosti s žádostí o vývozní povolení. Podala žalobu a pražské soudy jí vyhověly. Dovolání podané dcerou vědkyně nejvyšší soud odmítl. Měsíční prach tak náleží Akademii věd. Západočeské Nalžovské hory jsou v dopravních problémech. Ředitelství silnic a dálnic tu opravuje průtah městem. Do konce stavební sezony je mimo provoz hlavní tah silnice první třídy číslo 22 z Domažlic přes Klatovy na Horažďovice a Strakonice. Stavba za více než 100 milionů korun skončí poslední etapou do října příštího roku. Starosta Nalžovských hor Zdeněk Hlaváč má pro drastickou uzavírku pochopení.
2: Tam je strašně komplikovaná stavba, úplně nová opěrná zeď. Ta v žádném případě nejde dělat za kyvadlového provozu. Tam musí být přísně hlídány technologické postupy, vystužování a rozšíření parametrů o chodník, který tam v danou chvíli není. Potom ještě je vlastně další velká část vlastní náměstí.
0: Objížďka je podle Hlaváče dlouhá, složitá a je na ní hodně mostů. Zejména pro transitní dopravu, která je odkloněná z Horažďovic na Sušici přes Běšiny do Klatov. Osobní auta mohou jet kratší cestou z Hradešic na Miřenice a vyjedou ve druhé polovině na Ložovských hor. Protesty kvůli karanténě na ebolu si v Keni vyžádali 2 mrtvé. Lidé demonstrovali proti záměru Spojených států zřídit na tamní vojenské základně zařízení pro pacienty s ebolou. Soud v podvečer také na 3 týdny pozastavil výstavbu zařízení a přikázal vládě, aby zveřejnila všechny související dohody se Spojenými státy. Ty minulý týden uvedly, že na opatření související s připraveností na epidemii eboli Keni poskytnou 13,5 milionu dolarů.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Tenista Jakub Menšík zažívá velký úspěch. Poprvé v kariéře se probojoval do grandslamového semifinále. 20-letý rodák z Prostějova porazil ve čtvrtfinále French Open o rok mladšího Brazilce Fonseku. Menšík je prvním českým semifinalistou na Roland Garros po 16 letech. Naposledy se v Paříži dostal mezi 4 nejlepší hráče v roce 2010 Tomáš Berdych. Svět je reality show, já jsem hlavní hrdinou. Svět je reality show. Rybičky 48 se v příštím roce koncertně nepřetrhnou. Kutnohorská parta v něm odehraje jenom jeden jediný koncert. Pod názvem Jeden koncert oslaví na pódiu své 25. narozeniny 22. května, ale nikoliv v Edenu, jak se může zdát, ale v zámeckém parku Kačina na Kutnohorsku. Jak potvrdil Kuba Ryba, nebudou žádné festivaly, žádné turné, žádné uvidíme se za týden. Jenom jeden večer a jedno místo. Dnes by mělo být zataženo až oblačno a deštivo, maxima kolem 20. A to se, jak všichni dobře vidíte, děje. Před náma další muzika a samozřejmě polední 90. jako každý všední den na rádiu Rock Zone a odpálíme to spolu s Lucií a taky Cranberries.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Máte naladěno na rádiu Rock Zone, za náma Aerosmith a před náma rychlý kukátko na dopravu. Jak to vypadá na silnicích? Na Jičínsku v Hořicích na náměstí Jiřího z Poděbrad se střetnul osobák s nákladňákem. Tak nějak tam projedete, ale samozřejmě počítejte se zdržením. Stejně jako v Praze na křižovatce ulic Ječná a Kateřinská. Tam je v sobě osobák pro změnu s autobusem. Před náma Bon Jovi a jejich 90-ková pecka Keep the Faith.
0: Radio Rock Zone.
2: Miluješ rock? Tak to rozhodně nesmíš chybět 10. července na Rockfestu v Čáslavi. V jeden večer vystoupí Škvor, Harley, Krucipisk, Alkehol, já, Marie Rezlerová a další. Lístky najdeš na qrticket.cz.
3: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
4: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. 35 let ikon, 35 let příběhů. Výroční sběratelské vydání Playboye je tady. Kristýna Hrušínská na titulní straně a exkluzivní retrospektiva 35 let českého Playboye. První česká playmate Jana Štefánková. Ikonické rozhovory, příběhy, které definovaly generace. Časy se mění, ikony zůstávají. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
5: Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června, Tábor.
6: Kaufland.
7: Jsou tady.
6: Jsou tady.
8: Jo, jsou tady.
9: Jsou tady.
6: Řekni to všem.
10: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
6: Jsou ještě tady?
11: Jsou tady.
12: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
13: Pak přijeďte do AutoESA.
12: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
13: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
12: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
11: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
14: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
15: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
16: V Jisku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
17: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
18: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokovej živáků non-stop. Nekonečný koncert na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: A to naladěno na Rádio Rockzone, za náma Alanis Morissette, před náma kukátko na dopravu na Štěrboholský spojce v Praze, za sjezdem do ulice Národních hrdinů směrem na Barandák se srazila v koloně dvě osobní auta. Počítejte s kolonkou, a to takže docela výraznou. Teď počítejte se Sheryl Crow a jejich peckou If It Makes You Happy.
0: Rádio Rockzone. Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
2: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
3: Vypadá to, že letos na jaře vycházejí jen bluesové nebo metalové nahrávky. No a dnes tu mám jednu metalovou od francouzské skupiny Etwas. Jmenuje se Fall of Kingdom. Kapelu tvoří zpěvačka Caroline a multi-instrumentalista Silver. Hrají velmi specifický žánr, který sami definují jako okultní symfonický metal z prvky black metalu. Tak si to teda užijte. Večer v 11 na Rádiu Rockzone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: In Excess a jejich pecka Disappear na rádiu Rock Zone za náma, před náma opět kukátko na dopravu a tam si povíme, že na Praze Východ na výjezdu z Dřevčic na Brandejs Starou Boleslav se srazily dva osobáky, počítejte mi tam s omezením, a na Štěrboholský spojce za sjezdem do ulice Národních hrdinů směrem na Barandák jsou v sobě v koloně dva osobáky, očekávejte kolonu jako... Jako dost velkou, no, nebudeme zprostý, že? Před náma další muzika, už to tady pro vás chystám, slíbím určitě Nirvánku a taky Gány.
0: Radio Rock Zone.
2: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, trička, byla, CZ.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura, špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
7: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone.
13: Muzika na tělo.

0: Dneska tady není kámen na kameni, protože tenhle hlásek není Frankův, to je úplně jiný hlásek, to si ještě povíme, ale ne teď, protože piš to spěchá. Tak to nebudem zdržovat, co tam máš?
1: Ty mi v tom děláš bordel, tak já slyším Kurta Cobaina, do toho ty mi tvrdíš, že to není Frank. A nakonec jsem tady já.
0: No, není. No. Všechno je úplně jinak, než si před... Jak to říkají ve 100 zvířatech? Všechno je na ruby.
1: No, mimochodem to byla Zuzka, ta vlastně vypadá trochu jako Kurt Cobain.
0: Jsem se jako Frank?
1: To spíš jako ten Kurt Cobain.
0: Já za mladá jsem ale vypadal jako Kurt Cobain, to máš pravdu, ano. On nezestárnul totiž. Teďka,
1: ano, ano. Dobrý, pojďme od toho. Dneska je Evropský den jízdních kol, narozeniny má třeba Jenny Jorvila z Korpiklány a Mesto den hrajou večer Foutu Univerzu v Praze. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: V Praze spadlo soukromé letadlo, Ukrajina zaútočila na Petrohrad a fotbalisté přivítají Chorvatsko a Anglii v Edenu. V Praze spadlo ultralehké letadlo. Zřítilo se včera odpoledne u letiště Točná. Nehodu nepřežili dva lidé, kteří byli na palubě. Vyšetřování mají na starosti kriminalisté společně s pracovníky úřadu pro letectví. Letiště Točná je neveřejné vnitrostátní letiště. Provozovatelem je letecké muzeum Točná. Podle vyjádření zástupce společnosti havarované letadlo nebylo jejich. Dětská jipka v karlovarské nemocnici projde proměnou. Kompletní modernizace bude stát 30 milionů. Nemocnice spolu s hejtmanstvím mají jedinou podmínku. Provoz jednotky intenzivní péče musí jet bez výrazného omezení. Pokračuje Dušan Valenta.
3: Jiná jednotka intenzivní péče pro děti v karlovarském kraji není a tak se před rekonstrukcí musí nastavit přesná pravidla, aby vážné případy nezůstaly bez péče. Modernizace potrvá 10 měsíců a změní se takřka všechno. Vznikne moderní a hlavně bezpečné prostředí nejen pro personál. Nová jipka totiž musí být také příjemnější pro děti a jejich rodiče.
1: Petrohradu hoří. Ruská protivzdušná obrana nad Leningradskou oblastí sestřelila 5 dronů. Podle ruských médií drony zasáhly ropné překladiště v Petrohradu. Stalo se tak v den, kdy začíná Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum, na kterém promluví Vladimír Putin. Petrohradská městská rada útok potvrdila. Podle ní si vyžádal několik zraněných.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Česká fotbalová reprezentace obdržela rozpis domácích zápasů Ligy národů. V září odehraje turnaje proti Chorvatsku a Anglii na stadionu Slavie v Edenu. V listopadu pak národní tým přivítá Španělsko na pražské Letné. Český celek se v Lize národů podruhé v historii představí v elitní divizi A. V New Yorku v manhattanské čtvrti West Village se chystá otevření nového baru s názvem Shane McGowan's Pub, a to s plným požehnáním rodiny zesnulého zpěváka. Frontman The Pogues zemřel poklidně v listopadu roku 23 ve věku 65 let na následky komplikací po zápalu plic. Půjde o životní poctu skutečné ikoně, stojí v oficiálním prohlášení. Přesné datum otevření zatím nebylo oznámeno. Příspěvek na sociálních sítích pouze láká na to, že hospoda otvírá již brzy. Tedy přesně podle vzoru Shane McGowana, ten taky měl rád, když hospoda otevírala již brzy a přesné datum při jeho příjezdu na koncert taky nevždy bylo úplně přesně oznámeno.
0: Brzy.
1: Byla jsi někde na Pogues?
0: Byla, hele, já jsem mi dokonce ještě stihla tady na Žbáně.
1: A to ještě dojel, nebo už byl tak jako k konci takový hodnej?
0: Ne, to nebyl hodnej, to opravdu ne. A tím, že jsem žila nějakou dobu v Irsku, tak jsem si jich užila dost. Dokonce vzpomínku dám, Shane McGowan tam po jednom břehu Liffey chodil poměrně často, každý den bych řekla.
1: Aha.
0: A dojel.
1: Ano, byl tím známý. Dneska čekejte zataženo, deštivo, maxima kolem 20.
0: Tak děkujeme pěkně Pištovi a já, Kurt Cobain, vám můžu v tuhle chvíli slíbit, že si dáme další muziku, tak ještě jeden song na vaše přání, pokud nějaké bude mít, stačí zavolat sem do studia nebo napsat na song@rockzone.cz. Já ráda vyhovím, pokud budu moci, no ale jako první je to všechno na mě a to nevadí, já jsem vybírala dobře a věřím, že se vám to zalíbí. Sabatoni, to je jasný, zítra v Plzni, dneska tady u nás taky Puff Daddy a Jimmy Page, no a jako první Kabáti a jejich Bára.
2: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Jenom abych uvedla na pravou míru svoje zmatení smyslů sabatoni dneska, samozřejmě dneska třetího je, že jo? Nebo není, je třetího, těžko říct v této době, člověk ani neví, kolikátýho je, ale včera sabatoni pokřtili nosorožce, prosím pěkně, v Plzni, to je velmi důležitá informace, taky nechme dohrát.
1: Pořád jako nový, ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rockzone.

0: Kleš bojují se zákonem, my bojujeme s dopravou. Takové jsou rozdíly mezi Británií a Českem.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Ano, a velmi bojující je v tuhle chvíli Pražský okruh. Šňůra kamionů po pojíždí na D5 v úseku Lodinice, právě Pražský okruh směrem od Plzně. Další kolonu čekejte v úseku mezi sjezdem z D5 a Ořechem směr Modletice, to už jsme na okruhu, a ucpává se nám okruh taky ještě mezi Černým mostem a Štěrboholy, a to ve směru na Smíchov, aby jsme hodili očko i někam jinam na Kroměřížsku v Holešově v Bartošově ulici. Došlo ke střetu osobního auta s dodávkou a Hradci Králové v Plnáčkově ulici na křižovatce s ulicí Akademika Bedrny se srazili dva osobáci, i tam se zdržíte.
1: Radio Rock Zone.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
5: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
4: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
5: Co si vezmu na sebe?
4: Zalando.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
8: S Rockzonem na Dabu i na Radhošce vyhrabu.
9: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě Dab po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Novinka. Exkluzivně na Rádio Rockzone.
0: Ano, tohle už jsou Revivalist a jejich Heartstop.

0: pravda už je taková, že YouTube nás v poslední době poctili nějakýma těma pěknýma, novýma, čerstvýma záležitostma. Vydali pár singlů, taky mini EPčko, ale to není zdaleka všechno. Irská banda je v tuhle chvíli zavřená ve studiu a pracuje prý na novém, dlouho hrajícím platňovém albu. Mělo by být na podzim a co je ještě zajímavější, irští bardi, už neúplně nejmladší, co si budem, s ním hodlají vyjet i na turné, tak jim držme palce a sobě taky.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Ostatně na silnicích já vám držím palce pořád, někdy to nepomáhá, to je pravda. Nepomohlo to třeba v Pardubicích, v ulici SK Neumanna se na kruháči srazili dva osobáci a projíždí se tam jenom s velkou opatrností a na výjezdu z Vysokého Mýta na Litomyšl pořád prošetřují nehodu auta s nákladňákem, jezdí se tam jedním pruhem, velmi špatný je to. Praze, na Pražském okruhu, na mnoha místech tam, ať už jdete kam jdete, počítejte, že budete poskakovat v kolonách.
1: Radio Rock Zone.
2: Musíme si promluvit. Vážně pro mě hodně znamenáš. Ale takhle už to dál nejde. Nejde o tebe. No, vlastně jde. No jo, je čas tě vystěhovat.
3: Něco ti zabírá místo? Odklid to.
2: Boxy od půl metru čtverečního. Přístup 24 hodin denně. Tři lokality v Praze. Holešovice, Dejvice a Pankrác. Podívejte se na lesmes.cz.
3: Lesmes. Les stres.
4: Vypadá to, že letos na jaře vycházejí jen bluesové nebo metalové nahrávky. No a dnes tu mám jednu metalovou od francouzské skupiny Etwas. Jmenuje se Fall of Kingdom. Kapelu tvoří zpěvačka Caroline a multi-instrumentalista Silver. Hrají velmi specifický žánr, který sami definují jako okultní symfonický metal s prvky black metalu. Tak si to teda užijte. Večer v 11 na Rádiu Rock Zone.
0: Tak a zbylo na mě ještě poslední vaše přáníčko, je od Pepy pro vás, pro všechny, kteří v tuhle chvíli poslouchají, samozřejmě Maneskin.

0: Zpěvačka Tarja vám nepředpovídá žádný hořký konec. Já jí v tom samozřejmě fandím, ale jelikož se teď musíme podívat, jak to vypadá zase na Sluněcích, je pravděpodobné, že nějaké hořké konce se tam bohužel konají. Doufejme, že to bude jenom o tom, že si někde postojíte v zácpách. Pojďme tam hodit v oko.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A to si teda postojíte například při příjezdu do Prahy po D1. Tam se to hezky zaštosovalo, tam si můžete přečíst i knihu. Co se týče Pražského okruhu, na mnoha místech je to lauter to samý. No a v Hradci Králový pořád ještě v Plnáčkově ulici došetřují nehodu dvou osobních aut. Stala se na křižovatce s ulicí Akademika Bedrny, tak tam rozhodně taky zpomalíte, ale tak strašný to nebude. Tak strašný to nebude ani v našem vysílání, v žádném případě. Čekají nás Arjen, taky Metallica, hlavně Ondra a jeho zprávy v celou, tak se těšte.
1: Radio Rock Zone.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem.
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
7: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
8: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý vůz.
7: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
8: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
9: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
10: Myslím, že to bude za C. Gumák.
9: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
11: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
12: Divoká příroda a nejvyšší rakouská hora. V Národním parku Vysoké Taury uvidíte jedny z největších evropských vodopádů, Raurický prales a Grossglocknerskou silnici. Letní karta zahrnuje lanovky, koupaliště i centrum Národního parku v Mittersillu. Poznejte nedotčenou přírodu Národního parku Vysoké Taury. Léto v Salzbursku, proto žijeme.
13: Ovčí, kraví, kozí, farmáři k nám vozí, ve Vraňanech sýry voní, ještě víc než v loni.
14: Farmářské produkty z malých farem teď najdete na jednom místě, ve Vraňanech.
15: Přijeďte si nakoupit křehoučké stejky, grilovací omáčky, domácí sýry anebo zeleninu na grill i do salátu.
14: A vyzkoušejte čerstvý ovčí nebo kozí kefír z probiotiky anebo farmářský tvaroh a k tomu naše jahody.
15: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
16: S Rock Zonem na DABu i na Sněžník se vyhrabu.
17: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Jo, jo, s legendama to se vždycky dobře spolupracuje. Tohle byly White Stripes, legendy samozřejmě. Další legenda už stojí naproti mě. Ondra je tady na zprávy. Nazdarek.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak jak se máme?
1: Nádherně, to je teda hezký, že mi říká, že jsem legenda, to já si myslím, že ještě nejsem, ale moc děkuju.
0: Já jsem takovej prorok, víš, já vím, že budeš.
1: Že to jednou přijde, dobře, tak se budu na tu chvíli těšit, ale... Předtím pro vás mám nějaký pozvánky na nějaký koncerty, tak v Praze v O2 Univerzu budou třeba Mastodon, anebo Vohnouky zahrají v Energy Pubu, takže se máte rozhodně na co těšit. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Hasiči kontrolují noční podniky, šéf NATO Rutte je nečekaně v Kyjevě a fotbalisté přivítají Chorvatsko a Anglii v Edenu. Hasiči při letošních kontrolách nočních podniků odhalili už 1623 nedostatků, udělili pokuty za 640 tisíc korun. Od ledna zkontrolovali 519 z plánovaných 800 barů a diskoték, zaměřují se hlavně na podzemní a špatně evakuovatelné prostory. Podle mluvčí hasičů jsou nejčastějšími závažnými problémem zatarasené, neprůchodné nebo špatně značené únikové cesty. Akci hasiči vyhlásili po tragickém silvestrovském požáru ve Švýcarsku, kde zemřelo 41 lidí, a po loňském požáru v mostecké restauraci u Kojota se 7 obětmi. Kontroly potrvají do konce srpna. V nejvyšších polohách jeseníků se znovu pasou ovce. Pomáhají chránit přírodu, protože spásejí odolné trávy a borůvčí a uvolňují tak místo vzácným rostlinám, které by jinak v porostu neměly šanci. Stovka zvířat se bude pohybovat až do září v chráněné krajinné oblasti mezi Ovčárnou a Petrovými kameny. Pokračuje Eva Panošová.
3: O valašské ovce se starají pastevci se psy. Někteří se tím živí, jiní ale mají svá zaměstnání a pastevectví je jejich koníčkem. Práce to není jednoduchá. Na pastvu na Petrovy kameny se vyráží brzy ráno za každého počasí. V poledne jsou pak ovce zpět u ovčárny, kde se mohou napít, a odpoledne se vyráží na kopec znovu. Ovce se na svazích jeseníků pásly už dříve. Volnou pastvu ale obnovili ochranáři v loňském roce po 80 letech. Pomáhají udržet druhovou rozmanitost zdejších alpínských trávníků.
1: Nový šéf NATO Mark Rutte dnes nečekaně dorazil na návštěvu Kyjeva. Doprovází ho velvyslanci Severoatlantické rady, na nádraží je přivítal ukrajinský minister zahraničí Andrij Sybiha. Oficiální program zůstává z bezpečnostních důvodů utajený. Hlavním tématem jednání je vojenská pomoc napadené zemi, například prostřednictvím programu PURL na dodávky zbraní a munice. Aliance intenzivně řeší, jak Kyjev efektivně podporovat a zároveň se nezapojit do přímého konfliktu s Ruskem.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Česká fotbalová reprezentace obdržela rozpis domácích zápasů Ligy mistrů a Ligy národů. V září odehraje turnaj proti Chorvatsku a Anglii na stadionu Slavie v Edenu. V listopadu pak národní tým přivítá Španělsko na pražské Letné. Český celek se v Lize národů po druhé v historii představí v elitní divizi A. Rybičky 48 se v roce 2027 koncertně nepřetrhnou. Kutnohorská parta v něm odehraje jenom jeden jediný koncert. Pod názvem Jeden koncert oslaví na pódiu své 25. narozeniny 22. května v zámeckém parku Kačina na Kutnohorsku. Jak potvrdil zpěvák Kuba Ryba, nebudou žádné festivaly, žádné turné, žádné Uvidíme se za týden, jenom jeden večer a jedno místo. Dneska bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty se nám můžou vysplhat ke 20 stupňům.
0: Tak to vidíte, jaký my jsme. Ondra na vás s ovcema z jeseníku, já na vás s Bernardínem ze Slovenska. Tady jsou horký žeslíže.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Tak jsme tady teď s kolegou strávili pár krásných minut v rozhovoru o tom, proč říkají Angličani krásným ženským lišky a nikoli kočky, když přece první, co si všimnete na lišce, je její ocas, což u ženský rozhodně neplatí. A tak jsme se do toho zapletli, že bych se do toho nerada zapletla i ve vysílání. Rozhodopádně jasná věc je daná. Sweet a Fox on the Run je naprostá klasika, kterou si sem tam občas nabízet prostě musíme. A tak jsme to udělali.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: No a sem tam občas se musíme taky mrknout, jak to vypadá na silnicích, a to uděláme právě teď. V Praze sleduje situaci Marek a ten je teď na druhé straně telefonu. Čau, Máro.
2: Ahoj, Zuzko, popojíždět budete na východní části okruhu mezi Černým mostem a Štěrboholy. Zasjezdem na Dolní Počernice navíc bourala dvě osobní auta. Na pražském okruhu směrem do Modletic se zdržíte mezi Zličínem a Ořechem a hodně plná je i D5 před Prahou od 9. kilometru. Z Global Assistance, Marek.
0: Máro, děkujem. Na trase z Plzně na Písek ve Chválenicích se srazily dva osoby. Tam si dejte pozor, stejně tak jako na trase ze Svitav na Lanškroun u Rudoltici, tam je hlášená nehoda, a do Třetice na Písecku v Protivíně v Jiráskově ulici máme bouračku čtyřkolky, tak bacha na to. Za chviličku si dáme novinku od Marmouzec, jmenuje se Cutback, počkejte si na ní.
1: Radio Rock Zone.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na dek.cz.
6: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
7: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tatra mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a Jakobs Velvet od 180 gramů v Bila klubu za 139,90. Bila. To dobré začíná u nás.
10: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Od poslech Toma Fredeho na Rádiu Rock Zone.
1: Novinka exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: uteklo nám to jako blázen už za týden a nějaký ten ždibec k tomu konkrétně 14. června v neděli vystoupí slavní maidni na festivalu Rock for People v rámci svého speciálního dne Iron Maiden. Vyběhnou na pódiu ve 20:40 přesně a budou hrát prosím pěkně víc než 2 hodiny, takže každý fanoušek si určitě přijde na svý, nehledě na to, že tahle pecka Two Minutes to Midnight je jednou z těch, který tam bezesporu zazní, tak jsme si dali takovou malou ochutnávku. Já si myslím, že vám toto těšení určitě zkrátí, no a teď se půjdeme podívat, jak to vypadá na silnicích.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tam si to občas můžete taky zkrátit, ne že ne, ale ne vždycky je to jednoduchý. Tak ty těžké situace máme v Praze v Růžové ulici u hlavního nádraží, kde se srazil automobil s cyklistou, tam se určitě zdržíte. A hodně špatný je to v křižovatce Novopetrovické a Štychovy ulice, kde hoří osobní auto a na místě v tuhle chvíli zasahují hasiči, tak tam je to opravdu hodně těžký. Na Blanensku v Boskovicích v Chrudichromské ulici havarovali 2 osobáci, částečně brání provozu a na Frýdecko místecku máme taky maglajs, a to konkrétně mezi Kozlovicemi a Myslíkem, kde havarovalo osobní auto. Ať jedete kam jedete, dejte pozor a já vám dám za chvíli Royal Blood.
1: Rádio Rock Zone.
2: Vypadá to, že letos na jaře vycházejí jen bluesové nebo metalové nahrávky. No a dnes tu mám jednu metalovou od francouzské skupiny Etwas. Jmenuje se Fall of Kingdom. Kapelu tvoří zpěvačka Caroline a multi-instrumentalista Silver. Hrají velmi specifický žánr, který sami definují jako okultní symfonický metal z prvky black metalu. Tak si to teda užijte. Večer v 11 na Rádio Rock Zone.

0: Tak teď mě prosím, tímhle to všechno začalo. Runaway se jmenuje a je to úplně první single z debutového alba kapely Bon Jovi, který se jmenovalo Bon Jovi, neobjevně. Vyšlo v roce 1984, ale tahle pecka byla nahraná už o 3 roky dřív. No, potom se ještě trošku přenahrávala, ale co na tom, to už se nepočítá.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Problémy v dopravě ale počítat musíte, a to poměrně pořád, řekla bych. Na Praze 4 v Senohrabské ulici u křižovatky se Svojšovickou se například srazilo osobní auto s autobusem a blokují celý jeden jízdní pruh, takže tam to není nic pěkného. A na příjezdu do Kbel od Proseka v Mladoboleslavské ulici došlo taky k nehodě, tentokrát se tam srazili 2 osobáci a taktéž je blokovaný celý jeden jízdní pruh, zase se tvoří zácpy. No a další novinka je z Rychnova nad Kněžnou v Jiráskově ulici na křižovatce s ulicí u Židovského hřbitova. Máme hlášenou taky havárku 2 osobáků, i tam počítejte s omezeným. Rozhodně můžete počítat s tím, že už za chviličku si dáme Linkiny a jejich pecku nazvanou Somewhere I Belong.
1: Radio Rock Zone.
2: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o 100 korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
3: Řekni to všem!
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
4: Jsou tady.
8: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
9: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
8: Takže tak.
9: Volejte AAA Auto 800 110 800.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
13: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
14: V tom musí být celá liška.
15: A takže je, nabíjíme koloběžku. Máme auto.
16: I tramvaje, co mě vozí do školy.
17: No jasně, všechno u nás doma.
18: I moje hračky.
19: Děkuju.
20: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
21: Jsme energie tohoto města.
0: Sejdem se na Rock Doku a bude nám do skoku. Budou tam Portles a taky Pankáči, pověstní totáči. Party Rádia Rock Zone. 11. června na lodi Cargo Galerie na Smíchově. Vstup v 18.30.

0: Ano, také jsme tady dneska měli déšť, nebyl sice tak úplně listopadový, ale klidně jste o tom mohli přemýšlet a představovat si ho jako v listopadu a určitě byste v tom pádě viděli někde poblíž i Axla Rose, jeho partičku, protože pecka November Rain od Guns N' Roses je prostě nesmrtelná a nesmrtelná vždycky bude a nás přiblížila, prosím pěkně, už k 3. hodině odpolední, což značí, že jsme z toho odpoledne začali jako ukrajovat už velkými díly a taky to naznačuje, že jsou tady další zprávy a dneska s Ondrou, ahoj.
1: Ahoj, přeju vám krásný odpoledne, mám pro vás nějaký pozvánky na kytarový koncerty v Praze, to bude třeba v klubovně Pink Breath of Heaven nebo v Rock Café Moory a The Mood a potom můžete taky v Ostravě do baráku, tak tam budou třeba Kožis. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Lidem z ubytoven budou více pomáhat úřady práce. Pravidelné spoření může pomoct Čechům v důchodu. Íránské drony zasáhly letiště v Kuvajtu. Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o podpoře bydlení. Ta přesouvá část pravomocí při pomoci lidem v bytové nouzi z obcí na úřady práce. Ty budou nově rozhodovat o žádostech a podpůrná opatření, což v části opozice vyvolává obavy z jejich přetížení. Novinka zároveň rozšiřuje rozpočet poradenských kontaktních míst ze 115 na všech 205 obcí s rozšířenou působností. Předloha nyní míří do Senátu. Pravidelně spořící Češi by měli mít v důchodu více peněz. Ministryně financí Alena Schillerová dnes představila novinky v dobrovolném střádání peněz na penzi. Podle jejího plánu se má zvýšit podpora penzijního spoření pro mladé klienty. Slibuje mimo jiné také snížení poplatků za správu. Ekonom Štěpán Křeček to zhodnotil jako krok správným směrem. Zároveň doufá, že snížení poplatků za správu penzijního fondu se dočkají i stávající klienti.
3: Protože administrativní náročnost toho, kdyby každý o to musel žádat, by byla enormní, takže logické je, aby politici to udělali jako automatickou věc, kdy se od určitého data omezí maximální výše poplatku, tak aby byla výrazně menší než doteď.
1: Ministerstvo financí příslušný návrh zákona zítra vloží do připomínkového řízení. Vláda by ho měla projednat do konce června. Íránské bezpilotní letouny a rakety vážně zasáhly terminál na mezinárodním letišti v Kuvajtu. Podle ministerstva zdravotnictví skončilo po útoku v nemocnici 63 lidí s různě závažnými zraněními a úřady potvrdily jednoho mrtvého. Letiště, které se poválečně uzavřeně otevřelo teprve předevčírem, muselo kompletně pozastavit provoz a odklonit lety. Teď už je provoz částečně obnovený. Iránské revoluční gardy úder označily za odvetu za předchozí americké útoky na radarové stanice a telekomunikační věže na ostrově Kešm.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tenista Jakub Menšík zažívá velký úspěch. Poprvé v kariéře se probojoval do grandslamového semifinále. 20-letý rodák z Prostějova porazil ve čtvrtfinále French Open o rok mladšího Brazilce Fonseku. Menšík je prvním českým semifinalistou na Roland Garros po 16 letech. Naposledy se v Paříži dostal mezi 4 nejlepší hráče v roce 2010 Tomáš Berdych. V New Yorku v manhattanské čtvrti West Village se chystá otevření nového baru s názvem Shane McGowan's Pub. A to s plným požehnáním rodiny zesnulého zpěváka. Frontman The Pogues zemřel poklidně v listopadu roku 2023 ve věku 65 let na následky komplikací po zápalu plic. Půjde o živoucí poctu skutečné ikoně, stojí v oficiálních prohlášeních. Přesné datum otevření zatím nebylo oznámeno. Příspěvek na sociálních sítích pouze láká na to, že hospoda otevírá již brzy. Dnes už bude převládat zataženo až oblačno na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty se mohou vyšplhat až ke 20 stupňům.
0: Ano, právě proto jsem se letně oblékla. Děkuji, Ondro, vím, jak mi bude, až půjdu domů. Škoda, že to nemám do New Yorku, co by kamenem dohodil, protože do pubu Shane McGowana já rozhodně bych zašla. Vy určitě taky, ale nemusíte tam, protože je to daleko. Zaběhněte si dneska, když takhle prší a bude hnusně, na piváka někam úplně jinam. A já vám k tomu zahraju třeba Lucy nebo Red Hot Chili Peppers.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Já jsem se tady do toho Boogie tak zaposlouchala, že bych vám byla bývalá málem zapomněla říct, že na ZZ Top se samozřejmě taky můžete letos těšit v České republice, a to už hodně brzy 6. července vystoupí v pardubické Enteria aréně, takže i Tube Snake Boogie si tam určitě užijete minimálně stejně jako já teď tady.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Ovšem, jak si budete užívat dopravu takhle po čtvrt na čtyři ve středu 3. června, to si ani neodvažuji tipovat. Kdo si to odvážil tipnout, to je určitě Marek, který totiž ví, co se děje, alespoň v Praze, a to vám taky poví. Ahoj, Máro.
2: Ahoj, Zuzko, ucpaný tu stává Pražský okruh směrem do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. Postojíte si proto i na D5 před Prahou od Lodinice. Pomalu to jede na jižní spojce směrem na Černý most mezi Spořilovem a Štěrboholy a nehoda osobáku s motorkou překáží v Sinkuově ulici u křižovatky s Doudovou. Z Global Assistance, Marek.
0: Máro, děkujeme. No a na D8 na 28. kilometru směrem na Prahu havarovala dodávka. Tam počítejte, že určitě hodně přibrzdíte, stejně tak jako na trase z Kolína na Poděbrady za Novou Vsí, kde se srazilo osobní auto s autobusem a projíždí se jenom jedním jízdním pruhem. A na Chrudimsku ve Skutči v ulici Vítězslava Nováka máme hlášenou bouračku dvou automobilů. S opatrností tudy projedete. Já opatrnosti dávám Vale, dávám Black Label Society a jejich Ozzy Song, což je novinka a hodně husto kruto přísná za chvíli.
1: Radio Rock Zone.
3: Miluješ rock? Tak to rozhodně nesmíš chybět 10. července na Rockfestu v Čáslavi. V jeden večer vystoupí Škvor, Harley, Krucipisk, Alkehol, já, Marie Rezlerová a další. Lístky najdeš na qrticket.cz.
4: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
5: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. 35 let ikon, 35 let příběhů. Výroční sběratelské vydání Playboye je tady. Kristýna Hrušínská na titulní straně a exkluzivní retrospektiva 35 let českého Playboye. První česká playmate Jana Štefánková. Ikonické rozhovory, příběhy, které definovaly generace. Časy se mění, ikony zůstávají. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
7: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
8: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
9: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
8: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na dek.cz.
11: Zbavte se odolných zbytků jídla a masnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
12: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
13: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
12: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
13: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
12: Tak dej odběr našemu kanálu.
1: Novinka. Exkluzivně na rádiu Rock Zone.

0: Tenhle nezaměnitelný zvuk kapely poznáte asi, i kdyby vás zbudili o půlnoci, samozřejmě The Doors a Break On Through, což je pecka, která mimochodem příští rok oslaví 60 let svůj existence. Hustý, to je fakt jako hodně. Doufejme, že to s nima taky nějak oslavíme, i když Jim Morrison už u toho nebude, to je jasná věc. No ale ostatní by mohli něco vymyslet, protože to byl teda hit.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A velké hity nás čekají i v dopravě v Praze 5 v ulici Nad Laurovou. Na křižovatce s ulicí Kvodojemu se srazily dvě osobní auta. Počítejte s omezením. Pražský okruh je víceméně zacpaný a výjezdy z Prahy víceméně taky. Takže počítejte s tím, že ať jdete kam jdete, budete se trošku posouvat. Co se týče ostatních částí naší krásné země, tak na trase z Trutnova na Jaroměř před Kocbeřemi se srazily dva osobáci, tam se také trochu zdržíte. A pozor na výjezdu s Kuřimi směrem na Brno. Tam stojí porouchaný osobní auto Ukrajinice a tvoří se tam docela přísná kolona. Tak mějte to v potaz, až tam pojedete. Já mám v potaz Bruce Springsteena, to vám nabídnu už za chvíli a před ním taky Avantajšu a Tommyho Kervika.
1: Radio Rock Zone.
2: Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června, Tábor.
3: Rozsvitme Česko. Projekt u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy. Společně rozsvěcujeme cestu lidem s roztroušenou sklerózou. Přijďte je podpořit a zasadit slunečnici i ve vašem městě. Už 28. května startujeme v Praze v dolní části Václavského náměstí a Českých Budějovicích. O dalších městech se dozvíte na nfimpuls.cz/rozsvitme-česko.

0: Podpořte sázení slunečnic. Podpořte Rozsvitme Česko.
1: Vypadá to, že letos na jaře vycházejí jen bluesové nebo metalové nahrávky. No a dnes tu mám jednu metalovou od francouzské skupiny Etwas. Jmenuje se Fall of Kingdom. Kapelu tvoří zpěvačka Caroline a multi-instrumentalista Silver. Hrají velmi specifický žánr, který sami definují jako okultní symfonický metal z prvky black metalu. Tak si to teda užijte. Večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Tak Bruce Springsteena jsme si tady taky u nás užili na koncertě. Asi už si ho neužijem, ale nechci síčkovat, abych nebyla negativní. To byste určitě nechtěli. Nicméně, spoustu dobrých koncertů si určitě užít můžete. Například můžete jít na party našeho rádia, která se koná na lodi Cargo na Smíchově 11. června. To znamená příští týden ve čtvrtek. Lístky se nedají koupit jen tak. Můžete je u nás vyhrát, nebo jste si je mohli taky zařídit před SMS ticket, jenomže to dneska skončilo už. Pro dnešek jsou rozebrané a na koho se nedostalo, ten nebrečí, protože rockeři nebrečej, ale těší se na zítřek, protože další lupeny na tuhle skvělou akci, kde zahrajou totální nasazení a taky Portless, budeme rozdávat na náměstíčku před budovou Anděl Media Centrum. To je takzvaná Mafra Placa, kdybyste to chtěli třeba hledat na mapách. Adresa je Karla Engliše 51911. No a tam zítra od pravého poledne, tedy od 12 hodin do půl jedné, bude někdo z nás, kdo to asi bude stát, a rozdávat lístky všem, který přijdou za ním a přihlásí se o ně. Tak si to zapište do těch deníčků.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Na to by byla totiž velká škoda zapomenout. Velká škoda zapomenout na dopravu rozhodně není, to je ten velký rozdíl mezi koncertem a dopravou. Nicméně dělat to nesmíme, protože informace o tom, co se děje na silnicích a v ulicích, jsou samozřejmě pro mnoho z vás užitečné. Tak Máro, jak to vypadá v Praze?
2: Ahoj Zuzko, hodně plná je jižní spojka směrem na Černý most mezi Spořilovem a Štěrboholy. Pomalu to jede ve Kbelské vesmíru do Letňan. Popojíždět budete na pražském okruhu směrem do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. Směru je kolona mezi Lochkovským tunelem a Barandovem a dlouhé zdržení čekejte také na D5 před Prahou od Loděnice. Z Global Assistance Marek.
0: Máro, děkuju, a jeden bouchanec mám hlášený taky z Ostravy. Ve Výškovický ulici na úrovni Oby bouraly dvě osobní auta, tak tam počítejte, že se zdržíte. 15:48, prosím pěkně. Za chviličku Ondra a další zprávy.
1: Radio Rock Zone. Festival Vezů 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
3: Musíme si promluvit. Vážně pro mě hodně znamenáš. Ale takhle už to dál nejde. Nejde o tebe. No, vlastně jde. No jo, je čas tě vystěhovat.
4: Něco ti zabírá místo? Odklid to.
3: Boxy od půl metru čtverečního. Přístup 24 hodin denně. Tři lokality v Praze. Holešovice, Dejvice a Pankrác. Podívejte se na lesmes.cz.
4: Lesmes. Les stres.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
14: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
15: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňu. Poslouchej Českou desítku s Aňu každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňu na Radio Rock Zone.
16: Radio Rock Zone.

0: No tak nebudeme s nic namlouvat. Je to cajdák. Je, ale drží s náma už nějaký ten pátek a pořád si ho pouštíme, takže ho asi máme rádi, no. Scorpions, Send Me an Angel. Já tady mám taky našeho rockzuňáckého anděla. Ondřej dorazil a má pro vás zprávy, jak jinak. Tak povidej.
1: Krásný odpoledne, před zprávama pro vás mám ještě nějaký pozvánky. V Praze, v Rock Café budou Moony, nebo The Mute, nebo The Prorok. A ve vagónu bude Sierra Foxtrot. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Soud odsoudil SPD za nenávistnou kampaň. Při protestu proti americké karanténě na ebolu zemřeli v Keni dva lidé. A známe realizační tým hokejové repre. Obvodní soud pro Prahu 1 uložil vládnímu hnutí SPD peněžitý trest ve výši 3 milionů korun. A to za dvě předvolební kampaně z roku 2024. Ty podle rozsudku podněcovaly k nenávisti vůči migrantům a Romům. Soudkyně Ivana Tichá verdikt odůvodnila tím, že plakáty záměrně polarizovaly společnost a vyvolávaly v lidech strach a závist, což překračovalo hranice svobody politického projevu. Státní zástupce požadoval ještě o 500 000 vyšší trest, poukázal na nulovou sebereflexi hnutí a snahu získat moc a finanční prospěch na úkor zranitelných skupin. Rozsudek je nepravomocný. Právní zástupce SPD vinu odmítá. Plakáty označil za pravdivé pojmenování společenských otázek. Cesta z Karlových Varů do Plzně se ještě více protáhne. Po omezení kolem přehrady Březová se hlavní tak začíná opravovat také u Toužimy. Práce vyjdou na více než 40 milionů korun. Náš zpravodaj Dušan Valenta ví, jak dlouho všechno potrvá.
3: Zdravím z Karlovarska, odkud se cesta do Plzně opět protáhne. Povrch hlavní dvacítky mezi Toužimí a Třebouní volal po opravách. Cestáři přivezli techniku, postavili značky, semafory a na zhruba 4-kilometrovém úseku se postupně pouštějí do práce. Největší změnou přitom bude rozšíření křižovatky Kosmová Polikno, kde vzniknou nové odbočovací pruhy. Řidiče proto až do září čeká kyvadlový provoz.
1: Protesty kvůli karanténě na ebolu v Keni si vyžádali dva mrtvé. Lidé demonstrovali proti záměru Spojených států zřídit na tamní vojenské základně zařízení pro pacienty s ebolou. Soud v podvečer také na 3 týdny pozastavil výstavbu zařízení a přikázal vládě, aby zveřejnila všechny související dohody s USA. Ty minulý týden uvedly, že na opatření související s připraveností na epidemii eboli Keni poskytnou 13,5 milionů dolarů.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Český svaz ledního hokeje schválil finální podobu realizačního týmu reprezentace pro novou sezónu. K hlavnímu trenérovi Zdeňku Motákovi se v roli asistenta připojí 56-letý Richard Král. Toho si vybral sám trenérský štáb a doplní stávajícího asistenta Pavla Grosse a trenéra brankářů Jaroslava Kameše. Zásadní změna nastává také na postu generálního manažera, kde po Jiřím Šlégrovi přebírá žezlo legendární Patrik Eliáš. Celý nový realizační tým získal na návrh prezidenta svazu Aloise Adamčíka 2leté kontrakty. Kompletní obměna vedení národního mužstva přichází po mistrovství světa ve Švýcarsku, kde dosavadní výběr Radima Rulíka vypadl ve čtvrtfinále s Finskem. Kontroverzní režisér Tomáš Magnusek se vrací se syrovým dramatem Bastardi, kde Majer. Snímek slibuje emočně vypjatou podívanou plnou zvratů, která nastavuje zrcadlo soudové společnosti. Pokračuje Saša Ptáčková.
4: Snímek rozplétá osudy známých postav v neúprosném prostředí českého školství a podsvětí.
5: Vězeň Antonín Budaj.
6: Jste?
5: Jdete domů.
7: Čak, já si vás
8: hlenčí další 5 let hulení kokotů.
9: Ty máte vy zmrti zasraný.
4: Napínavé pátrání po zmizelém učiteli Majerovi navíc odkrývá staré křivdy i brutální realitu ulice, kde spravedlnost často zůstává jen prázdným pojmem.
10: On někde je, on se nerozplynul. Děláme to, jak říkají gáže. Záchranou výpravu, misi.
11: Máte někdo 500?
1: Dnes už bude do večera zataženo až oblačno na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami. Ojediněle mohou být i bouřky. Nejvyšší teploty se nám pořád můžou vyšplhat ke 20 stupňům.
0: Já vám to řeknu upřímně, jak to je. Tady se to slunce snaží prodrat u nás v Praze na Smíchově, ale nejde mu to. Ještě, že to jde nám Landa za chviličku, Daniel, abych byla upřímná, a Smashmout upřímně, a Mobiliever, a Ondra odchází, za hodinu je tady zpátky.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Bad Generation, to je záležitost, která naprosto charakterizuje a vlastně i symbolizuje zvuk a styl kapely The Who. Letos si odkrucuje už 61. rok svojí existence, byť byste to do ní vůbec neřekli, protože prostě pořád zní jako nová, jak bylo ostatně už řečeno. Máme 16 hodin a 15 minut a blížíme se samozřejmě mílovými kroky k informacím o dopravě, které nás provázejí celým vysíláním. Jak pak to tam asi vypadá teď?
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: No, nemyslím si, že to bude cokoliv vábného, ale začneme v Praze, kde situaci celé odpoledne sleduje Marek Amára, ví, co se v naší metropoli alespoň na silnicích děje. Ahoj, Máro.
2: Ahoj, Zuzko, pomalu to jde k Belské cestou z Hloubětína do Letňan. Jižní spojka směrem na Černý most popojíždí mezi Spořilovem a Štěrboholy. Ucpaný je Pražský okruh směrem do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. Plná je proto i D5 před Prahou od Loděnice. A postojíte si ještě na průtahu u Hřiněvcí směrem do Říčan v ulici Přátelství. Z Global Assistance, Marek.
0: Máro, děkujeme. Bacha na trase mezi Strakonicemi a dálnicí D4 u Drhovle, tam je hlášená havárka osobního auta, které skončilo v příkopě a v tuhle chvíli tam zasahují záchranné složky, takže tam se zdržíte. V Českých Budějovicích ve Strakonické ulici na křižovatce s ulicí Na Dlouhé bouraly dvě auta, počítejte taky se zdržením, a v Ostravě na výjezdu z Poruby na Václavovice máme hlášenou opět nehodu dvou osobních aut, projíždí se tam jenom jedním místním pruhem.
1: Radio Rock Zone. Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla, CZ.
3: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji Alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
4: Řekni to všem.
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
9: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
10: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
9: Takže tak.
10: Volejte AAA Auto 800 110 800.
11: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
15: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
16: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rockových živáků non-stop. Nekonečný koncert na rádiu Rock Zone.
1: Novinka. Exkluzivně na rádiu Rock Zone.
0: Ano, ano, tohle je naprostý bombónek na naší rockerský klobáse Rolling Stones a jejich nový hit In the Stars. Užijte si to.

0: Kysáky naživo už asi neuvidíme, jenom tak maximálně jich avatary, když budete mít štěstí a když se toho dočkáme, protože dokud se to nestalo, tak se o tom vyplatí tak trochu pochybovat, ale držme si pěsti. Co ale můžete určitě zažít a už velmi brzy, tak to je party Rádia Rock Zone na Cargo Gallery, což je loď, která kotví pod Palackýho mostem na Pražském Smíchově. Na téhle akci se zahrajou partičky Totální nasazení, v 7:30 začíná, abyste měli přesné informace, a po nich taky vystoupí kapela Portless. Lístky se jen tak normálně koupit nedají, vy jste je mohli vyhrávat u nás, mohli jste je také získávat jinými způsoby. No a pokud se vám to zatím ještě nepovedlo, tak nezoufejte, protože budete mít zítra šanci mezi pravým polednem a 00:30 bude zástupce rádia stát na Mafra placa, tedy před budovou Anděl Media Centrum v Praze, a pokud k němu přijdete a řeknete mu heslo Rock Zone, nezapomenutelné heslo, tak od něj můžete lupeny na tuhle akcičku dostat, takže si zapište do diáře zítra mezi 12:30 v poledne Mafra placa Karla Engliše 11 Praha Smíchov.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Samozřejmě se k nám také můžete dostat autem, vřele to nedoporučuji, protože tady to s parkováním vůbec nebývá jednoduchý. Nicméně, jak to vypadá v ulicích, se jdeme podívat právě v tuhle chvíli. V Praze 4 v Nuslích, v ulici Na Veselé, došlo k dopravní nehodě, tam počítejte s omezením. No a omezení je hlášení taky ze Zlína ve Štefánikově ulici. U křižovatky s Hlubokou se srazilo osobní auto s chodcem a nehoda je samozřejmě se zraněním. Na Rakovnicku v Lašovicích na místní cestě havaroval motorkář, a to je asi tak všechno z novinek, co pro vás mám, zaplať pánbu, že toho není víc. S kolonami počítejte v tuhle chvíli samozřejmě už všude ve velkých městech, příjezdech, výjezdech i centrech. To je prostě tak v 4:30. No a co se týče muziky, tam je to taky jasně rozdaný. Pretty Reckless za chviličku For I Am Death.
1: Rádio Rock Zone. Vypadá to, že letos

0: Ano, Nirvana se nám tady představila v úplném rozkvětu, přesně taková byla na začátku 90. let, ze kdy pochází tahle ta peská nazvaná In Bloom, kterou jsme si ve 4:45 nabídli na rádiu Rock Zone. Než se přesuneme za další muzikou a taky k dalším zprávám s Ondrou, tak se podíváme na silnice.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A začneme v Praze, kde všechno sleduje pořád ještě Marek. Máro, ahoj.
2: Ahoj Zuzko, na pražském okruhu směrem z letiště na D1 je kolona mezi Zličínem a Ořechem. V opačném směru se zdříte mezi Lochkovským tunelem a Barandovem. Přímo v Praze jsou kolony na jižní spojce směrem na Černý most mezi Spořilovem a Štěrboholy. Taky ve Kvelské cestou z Hloubětína do Letňan a bouralo se na Letné v ulici Melody Horákové před křižovatkou s Tichonovou. Z Global Assistance, Marek.
0: Máro, děkujeme. Já budu pokračovat v Brně ve Sportovní ulici na Kruháči na sjezdu s Porgésovi. Srazili dva osobáci, počítejte s omezením a stejně tak buďte připraveni v Český Lípě. V Železničářské ulici máme taky hlášenou nehodu dvou osobáků. V Ostravě ve Frýdecké ulici před křižovatkou s Lihovarskou je to Lauter to samý a na Kutnohorsku v Čáslavi v ulici generála Eliáše došlo dokonce ke střetu osobního auta s chodcem. Bacha na to.
1: Radio Rock Zone.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na vodafon.cz. Vodafone.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
10: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
11: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na rádiu Rockzone.

0: Pozor, pozor, kapela Sabaton právě dneska v Plzni v rámci Metal Festu. Otevření areálu už máte za sebou, pokud jste tam zamířili, jak už mě neslyšíte. Jinak před Sabatonem zahraje ještě velká spousta dalších kapel a samotní mistři přijdou na pódium v 9 hodin večer a hrát by měli zhruba tak 2 hodiny. Tak pokud jste teď v Plzni, určitě víte, co budete večer dělat. Pokud v Plzni nejste, tak to možná ještě netušíte, ale zaplať pámbu, já tady mám Ondru a Ondra ví, kam by vás mohl pozvat.
1: Ahoj, ahoj, pěkný odpoledne, je to přesně tak. Tak v Praze, třeba v O2 Universu, budou Mastodon, nebo dneska zahrajou Vohnouti v Energy Pubu a v Rock Café budou třeba Můry. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Juchelka změní parametry superdávky. Zlínská zoo zažila stěhování lvů a počet podezření na ebolu v Kongu klesl. Zavedení nové superdávky prý přinese problémy. Sníží podporu 57% současných příjemců a pětině domácností po zaplacení bydlení nenechá ani životní minimum. Propad postihuje seniory i rodiny se staršími dětmi. Ministr práce Aleš Juchelka proto reaguje pozměňovacím návrhem. Ten stropy pro příspěvky na bydlení rozdělí podle 77 okresů namísto velikosti obce, což lépe odrazí reálné nájmy. Druhou změnou je rozšíření statusu zvýhodněného zranitelné osoby pro samoživitele s dětmi až do 15 let věku. Na těchto úpravách dávky, kterou lidé poprvé obdrží v srpnu, panuje ve sněmovně shoda. Náročné lví stěhování zažívají ve zlínské zoo. V tamní záchranné stanici pro velké šelmy jej sleduje náš zpravodaj Jan Čada.
3: Hezký den přeji. Příchod 3 nových lvic, které stát zabavil soukromým chovatelům, mění zavedené ubytovací schéma. Poslední z nich Elza žila dlouho sama a její zařazení do smečky je tak velmi náročné. Zoologové teď upravují složení skupin lvů. Právě Elza se přesune do původní expozice králů zvířat v zoo k mladému samci. Časem mohou vytvořit chovný pár. Pozice mění i další lví rodina.
1: Počet podezřelých případů eboly v Kongu výrazně klesl, z více než 1000 na 116. Důvodem je vyřazení stovek lidí po negativních testech. S odvoláním na Světovou zdravotnickou organizaci to zveřejnila agentura Reuters. Konžské úřady v podvečer uvedly, že počet potvrzených případů ebory vzrostl zhruba o 20 na 344, z nich 60 tvoří úmrtí.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Česká fotbalová reprezentace obdržela rozpis domácích zápasů Ligy národů. V září odehraje turnaje proti Chorvatsku a Anglii na stadionu Slavie v Edenu. V listopadu pak národní tým přivítá Španělsko na pražské Letné. Český celek se v Lize národů po druhé v historii představí v elitní divizi A.
4: Já jsem zamilovaný.
1: Rybičky 48 se v roce 2027 koncertně nepřetrhnou. Kutnohorská parta v něm odehraje jenom jeden jediný koncert. Pod názvem Jeden koncert oslaví na pódiu své 25. narozeniny 22. května v zámeckém parku Kačina na Kutnohorsku. Jak potvrdil zpěvák Kuba Ryba, nebudou žádné festivaly, žádné turné, žádné uvidíme se za týden. Jenom jeden večer a jedno místo.
4: Jsem na to, až si napustíme plnou vanu s pěnou.
1: Dnes do večera už bude zataženo až oblačno a na většině území s občasným deštěm nebo přehánky a ojediněle můžou být i bouřky. Nejvyšší teploty se nám pořád můžou vyšplhat ke 20 stupňům.
0: Tak přátelé, máme to zase za sebou, alespoň co se čerstvých informací týče. Co se týče muziky, tak tu máme taky nějakou za sebou, ale spoustu jí máme ještě před sebou. Krátce po 5. hodině vás čekají třeba Linkin, Vanastovky nebo Bloodhound Gang a The Ballad of Chasey Lane. Hezký popoledne, odpoledne, podvečer.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Dvorní kapela Rockyho, nebo spíš jeho představitele Sylvestra Stalloneho, to byly Survivor a jejich Burning Heart. V tuto chvíli na Radio Rock Zone máme 17 minut po 17. hodině, takhle krásně se nám to sešlo a to je ten správný čas na to, abychom se zase podívali, jak to vypadá v dopravě, tak pojďme na to.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A začneme v Praze, Máro, ahoj.
2: Ahoj, Zuzko, bouralo se v Bělohorské vesměru z centra u křižovatky s Ankarskou. Připravte se tam na zdržení. Skoro dvoukilometrová kolona je v Radlické vesměru do centra před odbočkou na Dobřížskou. Ucpaný zůstává Pražský okruh směrem do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. V opačném směru se zdržíte mezi Lochkovským tunelem a Barandovem. A dlouhá kolona je stále před Prahou na D5 od Loděnice. Global Assistance, Marek.
0: Máro, děkujeme. V Českých Budějovicích na křižovatce ulic Strakonická a Plzeňská se srazili dva osobáci. I tam počítejte s tím, že se zdržíte. A bacha taky na Břeclavsku na příjezdu do Klobouku u Brna od Borkovan havaroval motorkář a zranil se.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, trička, byla byl, CZ.
4: Musíme si promluvit. Vážně pro mě hodně znamenáš. Ale takhle už to dál nejde. Nejde o tebe. No, vlastně jde. No jo, je čas tě vystěhovat.
5: Něco ti zabírá místo? Odklid to.
4: Boxy od půl metru čtverečního. Přístup 24 hodin denně. Tři lokality v Praze. Holešovice, Dejvice a Pankrác. Podívejte se na lesmes.cz.
5: Lesmes. Les stres.
6: Kaufland.
7: Jsou tady.
6: Jsou tady.
8: Jo, jsou tady.
9: Jsou tady.
6: Řekni to všem!
10: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
6: Jsou ještě tady?
11: Jsou tady.
12: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
13: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
14: V tom musí být celá liška.
15: A takže je. Nabíjíme koloběžku.
16: Mám je auto.
17: I tramvaje, co mě vozí do školy.
18: No jasně, všechno u nás doma.
19: I moje hračky.
2: Děkuju.
3: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
4: Jsme energie tohoto města.
14: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
0: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
5: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
0: Takže tak.
5: Volejte AAA Auto 800 110 800.
9: S Rockzonem na Dabu i na Radhošce vyhrabu.
4: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě Dab po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Novinka. Exkluzivně na Radio Rockzone.
0: Tak a v našem vysílání vám teď nabízíme další ultračerstvou záležitost. Tohle jsou Nickelback házející svoje kosti vranám. Bones for the Crows.

Pod domem právě končícího živáku kapely Gossip Standing in the Way of Control vám musím sdělit, že úderem 6. hodiny se tady rozjede nekonečný koncert dneska pod taktovkou Šimona Kalouska, který pro vás vybral ty nejlepší živáky, který si pro tenhle den vybrat mohl a bude to do vás valit až do 7. hodiny večerní. No a jiný parádní koncert si můžete užít naživo i vy osobně, a to přímo na lodi Cargo Gallery na Smíchovský náplavce, kde se 11. června, tedy příští čtvrtek, koná party Rádia Rockzone, na které zahrají od 7:30 totální nasazení a po nich také kapela Portless. Připomínám, že vstup je od 6:30 a pozor, loď nepluje. To znamená, že můžete kdykoliv na břeh a žádnou mořskou nemoci nepřivodíte. Lístky se koupit nedají, ale pokud je ještě nemáte, tak zapřemýšlejte o tom, jestli byste se zítra nedokázali dostavit v pravé poledne na náměstíčko před budovou Anděl Media Centrum, kde sídlí naše rádio. Říká se mu také Mafra Plac a podle toho můžete najít na mapách, nebo si zapište adresu Karla Engliše 519/11. No a právě od pravého

0: Judas Priest jsou další z kapel, která se letos objeví v České republice. Stane se tak v létě v Ostravě, konkrétně 2. srpna zahrají tyhle ty legendy světového roku v Ostravar aréně. Lístky se pohybují od nějakých zhruba tak 2000 korun, jak jsem teď tady vyčuchala, tak se pořád ještě nějaký koupit dají, tak popřemýšlejte, jestli to ještě nestihnete. No a co stihneme my dozajista, to je samozřejmě náš společný poslední pohled na dopravu.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak a v Metropoli pořád ještě sleduje situaci Marek, který ví, co se tam děje. Tak Máro, ahoj, co tam máš novýho?
2: Ahoj Zuzko, hodně plný je příjezd do Prahy po D5 mezi Loděnicí a nájezdem na Pražský okruh. Kolo nadále pokračuje na Pražském okruhu směrem do Modletic v úseku od Zličína až ke sjezdu na Ořech. Popojíždět budete na jižní spojce směrem na Černý most mezi Spořilovem a Štěrboholy a zdržíte se také ve Kbelské ve směru do Letňan. Z Global Assistance Marek.
0: Marko, velký díky. Bacha, taky v Plzni ve Smetanových Sadech bourala do sobě 2 osobní auta. No a na dálnici D8 na 11. kilometru ve směru na Drážďany došlo k dopravní nehodě osobního auta za nákladňákem. I tam projíždějte s velkou opatrností. Šimon už sem projel, dojel, viděl všechno, co potřeboval, nastřádal živáky na váš nekonečný koncert. No tak se na něj těšte, za chviličku je tady. Samozřejmě taky Ondra, jeho další zprávy. No a spolu zase někdy naslyšenou.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
3: Potisk, trička, potisk, CZ.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Richlard Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
10: S Rockzonem na DABu i na Sněžník se vyhrabu.
11: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Mladý Wolfgang Van Halen, neboli kapela Mammoth WVH na rádiu Rock Zone se songem The Spell. Tak přátelé, za pár vteřin je tady 18. hodina, od mikrofonu už vás tuhle chvíli zdraví Šimon Kalousek, pohodovej středeční podvečer. Dneska je 3. červen 2026, máme mimo jiné Evropský den jízdních kol, tak se běžte projet, jestli jste to ještě neudělali, podobně jako já. No a zároveň svátek mají Tamary, tak milé dámy, všechno krásné. Před náma samozřejmě hodinka živáků na tělo, tedy náš pravidelný pořad Nekonečný koncert. V jeho úvodu, ale samozřejmě taky zprávy s Ondřejem. Ahoj.
1: Ahoj. Předtím, než se pustíme do zpráv, mám pod vás nějaký pozvánky na koncerty, tak v Praze už za chvilku v Energy Pubu Open Air vystoupí Vohnout, anebo třeba v klubovně si můžete jít poslechnout Pink Breath of Heaven. Pojďme na všechno podstatní, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: GIBS prověřuje chování policisty v Českých Budějovicích. Ministerstvo prověří propuštění lobbysty Janouška z vězení. A naši sousedi si finančně polepší. Generální inspekce bezpečnostních sborů prověřuje zásah policisty v Českých Budějovicích. 17. května při něm zadržoval dva mladíky ve věku 19 a 23 let kvůli rušení nočního klidu. Hlídka hlučné muže pronásledovala několika ulicemi poté, co se před ním pokusili utéct. Záběry na sociálních sítích ale ukázaly, že policista jednoho z mladíků při zatýkání napadl, kvůli čemuž inspekce zkoumá přiměřenost jeho chování. Jeho český státní zástupce řízení pro podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby bližší podrobnosti ale zatím odmítl sdělit. Lobbysta Roman Janoušek je opět v záři reflektorů. Ministerstvo spravedlnosti prověří okolnosti jeho podmíněnečného propuštění z vězení v roce 2022. Podle tehdejších znaleckých posudků se měl podnikatel nacházet v terminálním stádiu nevyléčitelné nemoci, potřebovat ochranou helmu a pohybovat se z berlí. Server Seznam zprávy ale zjistil, že se Janoušek už několik měsíců po opuštění basy aktivně a pod pseudonymem účastnil cyklistických závodů Letap a později i lyžařské jizerské padesátky. Napokyn ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce proto úřad zahájil dohled nad soudy a vyžádaný spis i lékařské posudky předá k odbornému posouzení. Slovákům vzrostla průměrná mzda v přepočtu na téměř 40 300 korun. Meziročně šla vzhůru o víc než 6%. Pokořila také růst inflace. V jednom odvětví ale lidé stále nevydělávají ani tisícovku v eurech.
3: Po zohlednění inflácie mzdy reálně vzrástly v 13 z 19 sledovaných odvetví. Najvýraznějšího viac než 10% stúpli platy zamestnancom v sektore vzdelávania. Reálny pokles zárobkov do 2% nastal vo verejnej správe, administratívnych službách a energetike. Najnižšie mzdy si zachovali pracujúci v ubytovacích a stravovacích službách, kde priemer dosahuje 960 eur, čo je 24 tisíc korún.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tenista Jakub Menčík zažívá velký úspěch. Poprvé v kariéře se probojoval do grandslamového semifinále. 20-letý rodák z Prostějova porazil ve čtvrtfinále French Open o rok mladšího Brazilce Fonseku. Menčík je prvním českým semifinalistou na Roland Garros po 16 letech. Naposledy se v Paříži dostal mezi čtyři nejlepší hráče v roce 2010 Tomáš Berdych. V New Yorku v manhattanské čtvrti West Village se chystá otevření nového baru s názvem Shane McGowan's Pub. A to s plným požehnáním rodiny zesnulého zpěváka. Frontman The Pogues zemřel poklidně v listopadu roku 2023 ve věku 65 let na následky komplikací po zápalu plic. Půjde o živoucí poctu skutečné ikoně, stojí v oficiálním prohlášení. Přesné datum otevření zatím nebylo oznámeno. Příspěvek na sociálních sítích pouze láká na to, že hospoda otevírá velmi brzy. V noci na zítřek už bude jasno až polojasno, ve východní polovině území zpočátku velká oblačnost a kránu se nám můžou ojediněle vytvořit i mlhy. Nejnižší teploty můžou spadnout na 7 stupňů.
0: Tak jo, děkujeme pěkně. Po 4 minuty po 18. hodině startuje středeční Nekonečný koncert. V první části se můžete těšit na živáky od Black Sabbath. Dáme si taky R.E.M. a na úvod hodiny Aerosmith a je Janis Garden. Tak příjemný poslech.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Dáváte si nekonečný koncert na Radio Rock Zone, dáváte si hodinku výběru z těch nejlepších rockových živánků. Tohle byly samozřejmě legendární Black Sabbath ještě s Ozzy Osbornem, War Pigs. No a za chvíli budeme pokračovat v živákách. Čekají nás U2 a nebo taky Bon Jovi, It's My Life.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Předtím ještě ale aktuální pohled na tuzemský silnice, jak to vypadá teď v Praze, to nám řekne Lenka z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj Šimone, hezký večer. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně popojíždí kolona od Rudné od 6. kilometru a pokračuje na pražský okruh Ořechu na 19. kilometr. Probíhá regulace v tunelech, očekávejte zdržení na vjezdech do tunelů od Dobřížské, Povutavské, Radlické a Duškovy ulice. A v Praze 15 ve Švehlově ulici u křižovatky s Práčskou došlo ke střetu osobního auta s chodcem. Z Global Assistance, Lenka.
0: Lenko, díky, já tady z Prahy ještě připojím Prahu 6. V ulici u Vojenské nemocnice došlo ke střetu osobního auta s motorkou, čekejte tam omezení. A na Praze 11 v Opatovské ulici na křižovatce se Štichovou bourali dvě osobní auta, počítejte se zdržením. Mimo Prahu pozor, v Krudimi ve Škroupově ulici dva osobáky v sobě, projíždí se tam Kyvadlově a na Brněnsku v Pohřelicích ve Znojemské ulici nabouralo osobní auto do svodidel, projíždějte tam taktéž opatrně.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Miluješ rock? Tak to rozhodně nesmíš chybět 10. července na Rockfestu v Čáslavi. V jeden večer vystoupí Škvor, Harley, Krucipisk, Alkehol, já, Marie Rezlerová a další. Lístky najdeš na qrticket.cz.
4: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
5: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. 35 let ikon, 35 let příběhů. Výroční sběratelské vydání Playboye je tady. Kristýna Hrušínská na titulní straně a exkluzivní retrospektiva 35 let českého Playboye. První česká playmate Jana Štefánková. Ikonické rozhovory, příběhy, které definovaly generace. Časy se mění, ikony zůstávají. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
1: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
6: Ovčí, kraví, kozí, farmáři k nám vozí, ve Vraňanech sýry voní, ještě víc než v loni.
7: Farmářské produkty z malých farem teď najdete na jednom místě, ve Vraňanech.
8: Přijeďte si nakoupit křehoučké stejky, grilovací omáčky, domácí sýry anebo zeleninu na grill i do salátu.
7: A vyzkoušejte čerstvý ovčí nebo kozí kefír z probiotiky anebo farmářský tvaroh a k tomu naše jahody.
8: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
10: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rock Zone.

0: Hey, baby, let's stay out tonight.
1: Další ze série dnešních živáků, vzpomínka na Davida Bowieho Rebel Rebel. Tak, máme také 18 hodin 37 minut, což je nejvyšší čas, abych připomněl, že celou příští hodinu se tady bude hrát na vaše přání, kterými už během téhle hodiny klidně s předstihem posílejte na mailovou adresu hrajeme@rockzone.cz, případně navštivte náš Rockzone Facebook a svůj tip, svoje přání napište buď to do zprávy, anebo do komentářů pod nejnovější fotku.
2: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
1: No, nejvyšší čas taky naposledy pro dnešek omrknout program klubů a dalších hudebních prostor, neboli jsou tady pozvánky na dnešní koncerty. Předesílám, že jejich kompletní seznam najdete na našem webu rockzone.cz v sekci Club Life a nebo na našich sociálních sítích. Tak největší akcí určitě dneska v O2 Univerzum velmi dlouho očekávaný koncert amerických Mastodon, kterým předskočí britský Louth. V Energy pubu v Rigráčích dneska hrajou Vohnouti, ale mám tady poznámku, že koncert je beznadějně vyprodaný. Tak snad jedině zkusit štěstí na místě, třeba někdo Lupen bude nabízet. Na Cargo Galerii dneska akce Jam 26, zahrajou Slot, Našrot a Rány těla. V Kaštanu na Břevnově Phil Schoenfeld and Southern Cross, v Rokafe hrajou Moody, The Mute a The Prorok, v klubovně v Davicích Pink Breath of Heaven a ve vagonu Sierra Foxtrot. Mám tady taky ještě jednu Ostravu, tam zahrajou v baráku Escuela Grind, Karnal Diafragma, Critical Madness a Kožis, tyhle ty kapely. No tak jo, já předpokládám, že něco vyberete, pokud ne, tak poslouchejte Radio Rock Zone dál. Před náma poslední blok živáků před 19. hodinou a dalšíma právama s Ondřejem, ještě třeba Pearl Jam a jejich klasika Even Flow.
2: Radio Rock Zone.
3: Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června, Tábor.
4: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
5: Vypadá to, že letos na jaře vycházejí jen bluesové nebo metalové nahrávky. No a dnes tu mám jednu metalovou od francouzské skupiny Etwas. Jmenuje se Fall of Kingdom. Kapelu tvoří zpěvačka Caroline,

multiinstrumentalista Silver hrají velmi specifický žánr, který sami definují jako okultní symfonický metal s prvky black metalu. Tak si to teda užijte. Večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupenky jsou na www.vesuv.cz.
1: Musíme si promluvit. Vážně pro mě hodně znamenáš. Ale takhle už to dál nejde. Nejde o tebe. No, vlastně jde. No jo, je čas tě vystěhovat.
2: Něco ti zabírá místo? Odklid to.
1: Boxy od 0,5 metru čtverečního. Přístup 24 hodin denně. 3 lokality v Praze. Holešovice, Dejvice a Pankrác. Podívejte se na lesmes.cz.
2: Lesmes. Less stress.
3: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
4: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
3: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
4: Co si vezmu na sebe?
3: Zalando.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
7: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
8: Sejdem se na Rock Doku a bude nám do skoku. Budou tam Portless a taky Pankáči, pověstní totáči. Party Rádia Rock Zone. 11. června na lodi Cargo Galerie na Smíchově. Vstup v 18.30.
9: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Tak tahle klasika v živý verzi, tedy Queenia Bicycle Race na rádiu Rock Zone, nám uzavřeli středeční nekonečný koncert, a to přesně v 19 hodin. Tedy ve chvíli, kdy vás opětovně od mikrofonu zdraví Šimon Kalousek, pohodovej středeční večer. No a než tady tradičně začnu hrát na vaše přání, dám slovo Ondřejovi, který má další zprávy. Ahoj.
1: Krásný večer. Před zprávama pro vás mám ještě nějaký pozvánky, tak třeba v Praze můžete skočit do Rock Café, tam budou The Prorok, The Mute anebo Můry. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Benzín pro zítra zlevní, nafta opět naopak. Po íránském útoku na letiště v Kuvajtu je jeden mrtvý a fotbalisté přivítají Chorvatsko a Anglii v Edenu. Korouhvička se obrací. Maximální cena benzínu zítra dál klesne o 27 haléřů na zhruba 42 koruny za litr. Za to cenový strop u nafty naopak podobně jako včera mírně vzroste, a to o 7 haléřů na 39,50 korun za litr. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Podle údajů společnosti CCS je ve srovnání s loňským 2. červnem nyní průměrná cena benzínu o 8 koruny na litr vyšší a nafta je na litru dražší o 6,50. Ve Žďáru nad Sázavou si došlápli na řidiče i taxikáře. Do horní části Komenského ulice poblíž 2 základních škol zakázali ranní vjezd autům. Řidičům tam zákaz začíná v 7:20 a končí v 8 hodin. Vedoucí městské policie Martin Kunc tvrdí, že na opatření platící do tohoto týdne si budou muset někteří ještě zvykat.
3: Pár případů tady bylo, ale většinou ti rodiče, kteří semka chtěli tady v tomhle místě zabočit, říkali, aha, my jsme na to zapomněli, i když ty informace samozřejmě od těch škol, od těch ředitelů měli.
1: Zákaz vjezdu platí ve Žďáru nad Sázavou v nejrizikovější části Komenského ulice, kudy se děti dostávají ke školám bez chodníků. Auta se tam často proplétala mezi dětmi, obracela se nebo couvala. Íránské drony a rakety dopadly na letiště v Kuvajtu. Mezinárodní letiště se přitom po válečné uzávěře otevřelo teprve předevčírem. Podle kuvajtských úřadů po úderu bezpilotních letounů skončilo v nemocnici přes 60 lidí. Letiště muselo kompletně zastavit provoz a odklonit lety. Teď už je provoz částečně obnovený. Kuvajtské letiště loni odbavilo téměř 15 milionů cestujících. Od počátku blízkovýchodní války se několikrát stalo terčem odvetných úderů Teheránu.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Česká fotbalová reprezentace obdržela rozpis domácích zápasů Ligy národů. V září odehraje turnaje proti Chorvatsku a Anglii na stadionu Slavie v Edenu. V listopadu pak národní tým přivítá Španělsko na pražské Letné. Český celek se v Lize národů po druhé v historii představí v elitní divizi A. My nejsme starý. Rybičky 48 se v roce 2027 koncertně nepřetrhnou. Kutnohorská Parta v něm odehraje jenom jeden jediný koncert. Pod názvem Jeden koncert oslaví na pódiu své 25. narozeniny 22. května v zámeckém parku Kačina na Kutnohorsku. Jak potvrdil zpěvák Kuba Ryba, nebudou žádné festivaly, žádné turné, žádné Uvidíme se za týden, jenom jeden večer a jedno místo. V noci na zítřek bude jasno až polojasno, ve východní polovině území zpočátku velká oblačnost a kránu se můžou ojediněle vytvořit mlhy. Nejnižší teploty nám můžou klesnout na 7 stupňů.
0: Já moc děkuju Ondřejovi za zprávy, no a 3 minuty po 19. startuje hodinka Pecek na vaše přání. Volejte si o ně na 255 700 707, posílejte maily na adresu hrajeme@rockzone.cz nebo pište na náš Rockzone Facebook, a to buď to do zpráv, anebo do komentářů pod nejnovější fotku.
2: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Foo Fighters před pár týdny vydali svoje nový studiový album, který se jmenuje Your Favorite Toy. My jsme si ovšem zahráli jejich starší klasiku The Pretender na úvod hodinky věnovaný vašim hudebním přáním. Pojďme hnedka na to první z facebookových zpráv. Ahoj Šimone, našlo by se tam něco od Bullet for my Valentine, jen tak na večerní pohodu. Díky David. Davide, zdravím a jen tak na večerní pohodu posílám právě tuhle kapelu a song Your Betrayal. Radio Rock Zone.

O Tarě se často mluví jako o bývalý zpěvačce kapely Nightwish, ale není to úplně spravedlivý, protože daleko delší část kariéry už je na solový dráze. My jsme si dali právě i solový song Until My Last Breath na rádiu Rockzone. Tak teď pro změnu nějaká kapka toho českého klasického punku, ale abych nepředbíhal, napsal mi náš přední fanoušek Robert Jonák na Facebook: ahoj Šimone, prosím tě, nemohl by si mi zahrát něco od NVU, třeba Sereme na stát, a pokud nemáte v playlistu NVUčka, zahraj mi prosím od kapely Plexis Půlnoční rebel nebo jinou pecku, volbu nechávám na tobě. S pozdravem věrný posluchač Robert Jonák mladší, PS, Punks not dead, vy volové. Tak Roberte, díky za krásný vzkaz, přeju ti krásný večer. No a já bych ty NVUčka neopomíjel, máme je tady v playlistu, sice ne ten song, který si původně přál, ale já myslím, že se bude líbit i ta následující věc, kterou jsem pro tebe vybral, takže speciálně pro Roberta NVUčka a Čistá chodba. Radio Rock Zone.

0: Česká punková klasika NVU na rádiu Rock Zone 19 hodin 22 minut. Jenom v rychlosti připomenu, že až do 8 se tady hraje na vaše přání, jak jinak. Telefon sem do studia 255 700 707, k dispozici e-mail hrajeme@rockzone.cz anebo náš Rockzone Facebook, kam pište buď do komentářů pod nejnovější fotku anebo do zpráv. Pretty Reckless a jejich novinka Love Me za malou chvíli a pak už to bude zase na vás.
1: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
2: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rockzone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
1: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
2: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
1: Tak dej odběr našemu kanálu.
3: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rockzone.

0: Kapela Pretty Reckless, kterou jste mohli vidět v roli předskokanů na posledním pražském koncertě AC/DC, dali jsme si od nich jejich novinku Love Me na rádiu Rockzone. Tak já vybírám teď pro změnu z vašich mailů. Aneška alias Ani mi napsala: Čauko, přála bych si zahrát Over Each Other z nového alba From Zero od Linkin Park. Budu moc ráda, pokud zahrajete. Předem díky a hezký zbytek večera. Ani zahrajou, i když musím teda říct, že nový album to úplně není, protože vyšlo už před necelými 2 lety. Každopádně je to zatím poslední deska od Linkin Park, From Zero, takže song Over Each Other samozřejmě s chutí pošlu.
1: Radio Rock Zone.

0: hrajeme na přání. Je nejvyšší čas zavolat. 255 700 707.
1: There's no excuse to be sat down in this song, please, you know. If you stand up, we'll buy all ice cream.

0: Pěti.
1: Krásná věc od Coldplay Yellow, živém provedení na Radio Rock Zone. Jdeme rychle na další vaše přání, facebookové zprávy a Michal, čus, můžu dneska poprosit o Soundgarden a Feel on Black Days, díky. No tak další krásná věc nás čeká, Michala zdravím a za chvíli jsou tu Soundgarden.
2: Vypadá to, že letos na jaře vycházejí jen bluesové nebo metalové nahrávky. No a dnes tu mám jednu metalovou od francouzské skupiny Etwas. Jmenuje se Fall of Kingdom. Kapelu tvoří zpěvačka Caroline a multi-instrumentalista Silver. Hrají velmi specifický žánr, který sami definují jako okultní symfonický metal s prvky black metalu. Tak si to teda užijte. Večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Velká klasika od Led Zeppelin, Stairway to Heaven na rádiu Rockzone. Před náma poslední vaše přání. Zatímco tady zněli Zeppelíni, tak se mi do studia dovolal Zdenda a ten mě poprosil o něco staršího od Offspring. Tak já posílám opravdu starou záležitost od Offspring z roku 95 Zdendovi Gotta Get Away. No a zároveň vzkazuju všem ostatním, že další hodinka na vaše přání tady bude zase zítra ve čtvrtek mezi 19. a 20. hodinou.
1: Rádio Rockzone. Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Adite G, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilu a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
7: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňu. Poslouchej Českou desítku s Aňu každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňu na Rádio Rockzone.
1: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Live to Tell the Tale a finská kapela Nightwish na rádiu Rock Zone. Máme pár vteřin po 20. hodině. Z moderátorský židle vás v tuhle chvíli znovu zdraví Šimon Kalousek. Krásný středeční večer. My si tady spolu dáme ještě jednu hodinku a dáme si taky poslední společný zprávy s Ondřejem v tuhle chvíli. Ahoj.
1: Krásný večer přeju, mám pro vás. Ještě kdybyste chtěli zaskočit na nějaký koncert, tak třeba v klubovně budou Pink Bread of Heaven nebo ve vagónu Sierra Foxtrot. V Ostravě byste mohli do baráku, tam budou třeba Critical Madness nebo Kožis. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Česko zatím nepřijde o výdejny potravinové pomoci. Počet podezření na ebolu v Kongu klesl. Tenista Menšík je v semifinále Roland Garros. Výdejny potravinové pomoci jen tak nezmizí. Díky podpoře Ministerstva práce budou v Česku fungovat určitě do konce roku 2028. Naopak se jejich kapacita rozšíří do dalších 50 měst. Původně mělo jít o tříletý projekt. Od roku 2023 do letoška rozdali potravinové banky 1 200 000 balíčků. Přes 60% příjemců jsou rodiny s malými dětmi. Projekt funguje díky obcím a městům, ve kterých místní sociální pracovníci rozhodují, komu se pomoc dostane. Cesta z Karlových Varů do Plzně se ještě víc protáhne. Po omezení kolem přehrady Březová se hlavní tah začíná opravovat také u Toužimy. Práce vyjdou na více než 40 milionů. Náš zpravodaj Dušan Valenta ví, jak dlouho všechno potrvá.
3: Zdravím z Karlovarska, odkud se cesta do Plzně opět protáhne. Povrch hlavní 20 mezi Toužimí a Třebouní volal po opravách. Cestáři přivezli techniku, postavili značky, semafory a na zhruba 4-kilometrovém úseku se postupně pouštějí do práce. Největší změnou přitom bude rozšíření křižovatky Kosmová Polikno, kde vzniknou nové odbočovací pruhy. Řidiče proto až do září čeká kyvadlový provoz.
1: Počet podezřelých případů eboly v Kongu výrazně klesl, z více než 1000 na 116. Důvodem je vyřazení stovek lidí po negativních testech. S odvoláním na Světovou zdravotnickou organizaci to zveřejnila agentura Reuters. Koňské úřady v podvečer uvedly, že počet potvrzených případů eboly vzrostl zhruba o 20 na 344, z nich 60 tvoří úmrtí.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tenista Jakub Menšík zažívá velký úspěch. Poprvé v kariéře se probojoval do grandslamového finále. Semifinále. 20-letý rodák z Prostějova porazil ve čtvrtfinále French Open o rok mladšího Brazilce Fonseku. Menšík je prvním českým semifinalistou na Roland Garros po 16 letech. Naposledy se v Paříži dostal mezi 4 nejlepší hráče v roce 2010 Tomáš Berdych. V New Yorku v manhattanské čtvrti West Village se chystá otevření nového baru s názvem Shane McGowan's Pub. A to s plným požehnáním rodiny zesnulého zpěváka. Frontman The Pogues zemřel poklidně v listopadu roku 2023 ve věku 65 let na následky komplikací po zápalu plic. Půjde o živoucí poctu skutečné ikoně, což stojí v oficiálním prohlášení. Přesné datum otevření zatím nebylo oznámeno. Příspěvek na sociálních sítích pouze láká na to, že hospoda otevírá již brzy. V noci na zítřek bude jasno až polojasno, ve východní polovině území zpočátku velká oblačnost, na východě může ještě být doznívající déšť a kránu se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty nám můžou klesnout na 7 stupňů.
0: Tak jo, já děkuji Ondřejovi za zprávy. Po 20. hodině si tady z muziky dáme Judas Priest, taky Kabáty a na úvod hodiny stylově Jucu a Beautiful Day. Tak ještě jednou krásný večer.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Ozzy Osbourne, rok 1980, jeho první solovka po odchodu od Black Sabbath, Blizzard of Oz, no a právě na ní najdete i tenhle kultovní song Mr. Crowley, právě teď na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Naposledy se dneska podíváme na dopravu 20 hodin 18 minut. Tady v Praze, pozor, ve Vilzonce u odbočky do ulice Politických vězňů směrem na Pankrác. Došlo tam k požáru osobního vozidla a neprůjezdný je jeden jízdní pruh. Na místě zasahou hasiči, počítejte se zdržením. Na D1 na 125. kilometru ve směru na Prahu došlo k dopravní nehodě a krajnice je neprůjezdná. Na výjezdu z Karlových Varů směrem na D6 došlo ke střetu nákladního auta se zvěří. Dávejte tam velký pozor. Na trase z Plzně směrem na Klatovy na úrovni Řepné havaroval osobák. Zdržení je ovšem naštěstí minimální. No a pak tady mám ještě jednu záležitost z Brna. V ulice Milady Horákové u náměstí 28. října havarovalo osobní auto do dopravní značky, takže bacha i tam. Všem řidičům každopádně šťastnou cestu, pokud možno bez nehod. Čeká nás solovka Johna Bon Joviho a předtím taky novinka od Sabatonu Yamato.
2: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
3: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Novinka, exkluzivně na Radio Rockzone.

0: ACDC a živák You Shook Me All Night Long na rádiu Rockzone. Tak přátelé, pomalu, ale nezadržitelně se blíží náš Rockzone večírek, tedy party rádia Rockzone Rock Dogs. To proběhne příští čtvrtek, to znamená 11. června na lodi Cargo Gallery tady v Praze na Smíchovský náplavce, a zahraju vám tam od 7:30 postupně Totální nasazení a taky Portless. Vstup na loď bude už od 6:30. My jsme tady v posledních dvou dnech, respektive třech dnech, rozdávali lupeny, respektive rozdávali jsme je prostřednictvím portálu smsticket.cz, kde jste si je mohli výhodně zakoupit za 0 korun. Pro dnešní den už jsou ty lístky rozebraný. Zítra už na smsticket.cz pokračovat nebudeme, ale stále ještě nějaký lístky na náš rockzone večírek k dispozici jsou. No a prosím vás, zítra je budeme rozdávat tady u nás na náměstíčku před budovou Anděl Media Center nebo Mafra Plaza Karla Engliše 519/11 Praha 5 Smíchov, tady před budovou, kde naše rádio Rockzone sídlí, a budeme je rozdávat od 12 hodin do 12.30. Pokud se tam dostavíte, tak stačí říct heslo Rockzone a lupen je váš. Takže ještě jednou připomínám, zítra před budovou Anděl Media Center a Karla Engliše 519/11 Praha 5 Smíchov před sídlem Rockzone budeme rozdávat lupeny na náš rockzone večírek akci Rock Dogs a budeme je rozdávat od 12 do 12.30 a stačí říci heslo Rockzone. Tak jo, my pojďme dál, Joan Jett and Blackhearts a předtím taky kapela Dropkick Murphys, We Shall Overcome.
1: Radio Rock Zone.
2: Rozsvitme Česko. Projekt u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy. Společně rozsvěcujeme cestu lidem s roztroušenou sklerózou. Přijďte je podpořit a zasadit slunečnici i ve vašem městě. Už 28. května startujeme v Praze v dolní části Václavského náměstí a Českých Budějovicích. O dalších městech se dozvíte na nfimpuls.cz/rozsvitme-česko. Podpořte sázení slunečnic. Podpořte Rozsvitme Česko.
3: Vypadá to, že letos na jaře vycházejí jen bluesové nebo metalové nahrávky. No a dnes tu mám jednu metalovou od francouzské skupiny Etwas. Jmenuje se Fall of Kingdom. Kapelu tvoří zpěvačka Caroline a multi-instrumentalista Silver. Hrají velmi specifický žánr, který sami definují jako okultní symfonický metal s prvky black metalu. Tak si to teda užijte. Večer v 11 na rádiu.

Tak Joel Jackard, Blackheart za náma, 20 hodin 40 minut, já Šimon Kalousek se s váma pro dnešek už s dovolením rozloučím. Přeju krásný zbytek středečního večera, od 9 už samozřejmě tady s váma Aňu a premiérový díl České desítky, tak si to nenechte ujít. No a já vás rovnou taky pozvu na naše zítřejší vysílání mezi 13. a 14. hodinou, samozřejmě zítra náš pravidelný pořad od poslech Toma Fredeho. No a Tomášovými hosty budou tentokrát pořadatelé festivalu Mighty Sounds, Markéta Broumová a Kuba Senior. Festival mimo jiné slaví tento letošní rok 20. výročí, takže určitě o důvod víc se pořadatelů na cokoliv ohledně Mighty Sound zeptat. Svoje dotazy směřujte na mailovou adresu studio@rockzone.cz. Takže já vám přeju ještě jednou krásný zbytek středy, no a my si to spolu dáme zase zítra ve čtvrtek klasicky od 14:00 do té doby.

0: slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Rádio Rockzone.
2: Muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ministerstvo prověří propuštění lobbysty Janouška z vězení. Při protestu proti americké karanténě na ebolu zemřeli v Keni dva lidé. A fotbalisté přivítejí Chorvatsko a Anglii v Edenu. Lobista Roman Janoušek je opět v záři reflektorů. Ministerstvo spravedlnosti prověří okolnosti jeho podmínečného propuštění z vězení v roce 2022. Podle tehdejších znaleckých posudků se měl podnikatel nacházet v terminálním stádiu nevyléčitelné nemoci, potřebovat ochranou helmu a pohybovat se z berlí. Server Seznam zprávy ale zjistil, že se Janoušek už několik měsíců po propuštění vězení aktivně a pod pseudonymem účastnil cyklistických závodů Letap a později i lyžařské jizerské padesátky. Na pokyn ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce proto úřad zahájil dohled nad soudy a vyžádaný spis i lékařské posudky předá k odbornému posouzení. Ve Žďáru nad Sázavou si došlápli na řidiče taxikáře. Do horní části Komenského ulice poblíž dvou základních škol zakázali ranní vjezd autům. Řidičům tam zákaz začíná v 7.20 a končí v 8 hodin. Vedoucí městské policie Martin Kunz tvrdí, že na opatření platící od tohoto týdne si budou muset někteří ještě zvykat.
2: Pár případů tady bylo, ale většinou ti rodiče, kteří semka chtěli tady v tomto místě zabočit, říkali, aha, my jsme na to zapomněli, i když ty informace samozřejmě od těch škol, těch ředitelů měli.
1: Zákaz vjezdu platí ve Žďáru nad Sázavou v nejrizikovější části Komenského ulice, kudy se děti dostávají ke školám bez chodníků. Auta se tam často proplétala mezi dětmi, obracela se nebo couvala. Protesty kvůli karanténě na ebolu v Keni si vyžádali dva mrtvé. Lidé demonstrovali proti záměru Spojených států si řídit na tamní vojenské základně zařízení pro pacienty s ebolou. Soud v podvečer také na 3 týdny pozastavil výstavbu zařízení a přikázal vládě, aby zveřejnila všechny související dohody s USA. Ty minulý týden uvedly, že na opatření související s připraveností na epidemii eboli Keni poskytnou 13,5 milionů dolarů.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Česká fotbalová reprezentace obdržela rozpis domácích zápasů Ligy národů. V září odehraje turnaj proti Chorvatsku a Anglii na stadionu Slavie v Edenu. V listopadu pak národní tým přivítá Španělsko na pražské Letné. Český celek se v Lize národů podruhé v historii představí v elitní divizi A. V noci na dnešek bude jasno až polojasno, ve východní polovině území zpočátku velká oblačnost, na východě s dosnívajícím deštěm. V ránu se můžou ojediněle vytvořit mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 7 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo. Česká desítka na Rock Zone 105.9.
3: Je 9 večer, takže je naprosto jasný, co nás čeká. Česká desítka s Aňou na rádiu Rock Zone je zpátky. Díky za vaše hlasy, protože pořadí se nám zase pěkně promíchalo, minulý novinky se dravě probojovaly nahoru a na samotný vrcholu došlo k velkému střídání stráží. Tak to vezmeme pěkně od spodu. Na 10. místě dneska Adovany a jejich Bed Wars. Minulé desítku uzavírali a tuhle pozici si obhájili i pro dnešek, tak si jedem poslechnout.

Tohle bylo dnešní číslo 10 pražských Adovany s peckou Bed Wars. Posloucháte českou desítku s Aňou na rádiu Rockzone a hlasování běží dál. Takže to můžete vašimi hlasy zase celý překopat. Dneska jsem tu s vámi opět já, Anna Knauerová alias Aňu, a společně si projdeme zase celý žebříček. Kdybyste měli pocit, že i vaše kapela najde v český desítce uplatnění, stačí mi poslat váš song do formuláře na webu a třeba se už příští týden uslyšíme právě s vámi. Ale teď jdeme na devítku a osmičku. Na devátém místě dneska náhodný výběr a jejich chytlavej track Stejná jako já, se kterými kluci aktuálně křižou republiku v rámci svého jarního turné. A osmička patří kapele Five O'Clock Tea a jejich songu Barevný světy.

0: Devítka a osmička český desítky s Aňou jsou za náma. Dneska v podobě kapel Náhodný výběr a Five O'Clock Tea a my se posouváme výš. Na sedmém místě dneska velký úspěch pro minulou novinku. Kapela Ex Post vás chytla za srdce a se svým singlem Pulse hned poskočila na sedmičku. Tak si to jdem poslechnout.
1: Radio Rock Zone.

Posloucháte Radio Rock Zone, sedmičku český desítky s Aňou už známe, tam se dneska usadili Ex Post a my jdeme na šestku. Na šestém místě dneska kapela Primadona a jejich energická pecka Na kolenou. Tak se pěkně usaďte a zaposlouchejte se do songu s dnešním číslem 6.

Posloucháte Radio Rock Zone a polovina český desítky s Aňou je za náma. Na šestém místě dneska Primadonna se songem Na kolenou a my se jdem na chvíli mrknout mimo žebříček. Je totiž čas na tip od Aňu. Tip od Aňu je místo, kde si připomínáme kapely a interprety, co si zaslouží nebýt zapomenuti a jejich songy pořád zní. Dneska si dáme hardrockovou partu Traktor a jejich hitovku Osudová. Tahle moravská formace, která vznikla už v roce 2001, ušla obrovskou štreku a dneska tu s námi jsou i v desítce. Klukům to pořád pěkně šlape a zrovna nedávno ohlásili velký koncertní plány k 25 letům jejich existence. Pojďme si dneska jeden jejich kousek dát, konkrétně pecku Osudová. Traktor v rámci tipu od Aňu.

Tip od Aňu je za náma, dneska v podobě traktoru, pro který nemůžete hlasovat, ale my se vracíme zpátky do aktuální desítky. Na pátém místě dneska kapela Neřvi na mě a jejich song v moderním pojetí. Minule brali bronz a dneska je to pětka. No a čtyřka patří crossoverový partě Věc Makropulos a jejich kousku Ještě než ze stárnem. Tak se je pustíme pěkně za sebou. Pátý a čtvrtý místo míří za váma.

0: Tohle byla dnešní pětka a čtyřka. Neřve na mě a věc Makropulos. A teď je čas představit si dnešní novinky. Dneska tu máme dvě čerství jména, který se budou prát o vaše hlasy. První novinkou je legendární formace Precedence, která se vrací do hry s novou temně atmosférickou skladbou Od stíny černé a dokazuje, že jejich nezaměnitelný rukopis má pořád obrovskou sílu. Druhou novinkou je kapela vám všem dobře známá. Byt číslo 4, která už se v český desítce taky nějakou dobu ohřála a dneska znova útočej se singlem Boty heroiny. Dnešní novinky uznáte a i pro ně budete moct hlasovat, aby se nám v žebříčku pěkně uchytili. Tak si to pojďme dát. Precedence a taky Byt číslo 4.
1: Radio Rock Zone.

Posloucháte Radio Rock Zone a dnešní novinky máme za sebou. Precedens se singlem Od stíny v černé a taky Byt číslo 4 a jejich Boty heroiny. I pro ně můžete hlasovat na rockzone.cz, tak to hlavně nezapomeňte udělat. A teď už jdeme na bedny. Na třetím místě dneska minulá novinka, projekt 301 a jejich skvělá vesmírná jízda na měsíci. Bronzová pozice rozdaná, tak si to pojďme pustit.

Právě jste mohli slyšet třetí místo dnešní český desítky s Aňou, který dneska padlo pro projekt 301. A teď si dáme rychlou rekapitulaci, ať víte, pro cože to vlastně můžete na webu hlasovat. Na 10. místě kapela Adovany a jejich Bad Wars, na 9. Náhodný výběr a Stejná jako já, na 8. 5 O'Clock Tea a Barevní světy, na 7. Expost a jejich Puls, na 6. Primadonas a Na kolenou, 5. místo Neřvi na mě a v jejich V moderním pojetí, 4. místo Věc Makropulos a Ještě než ze stárnem. Máme tady taky dvě novinky, kapela Precedence a Odstíny černé, 2. novinka Byt číslo 4 a Boty heroiny, na 3. místě kapela 301 a jejich Na měsíci a jdeme na 2. Tam dneska skončili Světadíl se skladbou Prostor, který minule brali zlato.

Druhý místo dneska bere kapela Světa díl a jejich prostor a finále je tady. Na prvním místě dnešní český desítky jsou opět Grammy a jejich Na první pohled. Minule stříbro, dneska z toho je zase zlato a můžu vám teda říct, že dneska to byl opět velký boj mezi prvním a druhým místem v podobě stovek hlasů, za což vám teda neskutečně gratulujem. Díky, že jste poslouchali českou desítku s Aňou. Já jsem Anna Knauerová alias Aňu. Hlasujte, podporujte českou hudbu a klidně nám pošlete i vlastní tracky. Slyšíme se zase příště a do té doby se mějte, jak chcete. Čau!

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Soud odsoudil SPD za nenávistnou kampaň. Naši sousedi si finančně polepší. Tenista Menšík je v semifinále. Roland Garros. Generální inspekce bezpečnostních sborů prověřuje zásah policisty v Českých Budějovicích. 17. května při něm zadržoval dva mladíky ve věku 19 a 23 let kvůli rušení nočního klidu. Hlídka hlučné muže pronásledovala několika ulicemi poté, co se před ním pokusili utéct. Záběry na sociálních sítích ale ukázaly, že policista jednoho z mladíků při zatýkání napadl, kvůli čemuž inspekce zkoumá přiměřenost jeho chování. Jeho český státní zástupce řízení pro podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby bližší podrobnosti ale zatím odmítl sdělit. Obvodní soud pro Prahu 1 uložil vládnímu hnutí SPD peněžitý trest ve výši 3 milionů korun, a to za dvě předvolební kampaně z roku 2024. Ty podle rozsudku podněcovaly k nenávisti vůči migrantům a Romům. Soudkyně Ivana Tichá verdikt odůvodnila tím, že plakáty záměrně polarizovaly společnost a vyvolávaly v lidech strach a závist, což překročilo hranice svobody politického projevu. Státní zástupce požadoval ještě o 500 000 vyšší trest. Poukázal na nulovou sebereflexi hnutí a snahu získat moc a finanční prospěch na úkor zranitelných skupin. Rozsudek je nepravomocný. Právní zástupce SPD vinu odmítá. Plakáty označil za pravdivé pojmenování společenských otázek. Slovákům vzrostla průměrná mzda v přepočtu na téměř 40 300 korun. Meziročně šla vzhůru o více než 6%. Pokořila také růst inflace. V jednom odvětví ale lidé stále nevydělávají ani tisícovku v eurech.
2: Po zohlednění inflácie mzdy reálně vzrástly z 13 z 19 sledovaných odvetví. Najvýraznějšího viac než 10% stúpli platy zaměstnancům v sektore vzdělávania. Reálný pokles zárobkov do 2% nastal vo verejnej správe, administratívnych službách a energetike. Najnižšie mzdy si zachovali pracující v ubytovacích a stravovacích službách, kde priemer dosahuje 960 eur, čo je 24 tisíc korún.
0: Posloucháte Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tenista Jakub Menšík zažívá velký úspěch. Poprvé v kariéře se probojoval do grandslamového semifinále. 20-letý rodák z Prostějova porazil ve čtvrtfinále French Open o rok mladšího Brazilce Fonseku. Menšík je prvním českým semifinalistou na Roland Garros po 16 letech. Naposledy se v Paříži dostal mezi 4 nejlepší hráče v roce 2010 Tomáš Berdych. V noci na dnešek bude jasno až polojasno ve východní polovině území, zpočátku velká oblačnost, na východě s doznívajícím deštěm. Nejnižší teploty nám můžou klesnout až na 7 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Vypadá to, že letos na jaře vycházejí jen bluesové nebo metalové nahrávky. No a dnes tu mám jednu metalovou od francouzské skupiny Etwas. Jmenuje se Fall of Kingdom. Kapelu tvoří zpěvačka Caroline a multi-instrumentalista Silver. Hrají velmi specifický žánr, který sami definují jako okultní symfonický metal s prvky black metalu. Tak si to teda užijte. Večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ministerstvo prověří propuštění lobbysty Janouška z vězení. Při protestu proti americké karanténě na ebolu zemřeli v Keni dva lidé. A fotbalisté přivítejí Chorvatsko a Anglii v Edenu. Lobista Roman Janoušek je opět v záři reflektorů. Ministerstvo spravedlnosti prověří okolnosti jeho podmínečného propuštění z vězení v roce 2022. Podle tehdejších znaleckých posudků se měl podnikatel nacházet v terminálním stádiu nevyléčitelné nemoci, potřebovat ochranou helmu a pohybovat se z berlí. Server Seznam zprávy ale zjistil, že se Janoušek už několik měsíců po propuštění vězení aktivně a pod pseudonymem účastnil cyklistických závodů Letap a později i lyžařské jizerské padesátky. Na pokyn ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce proto úřad zahájil dohled nad soudy a vyžádaný spis i lékařské posudky předá k odbornému posouzení. Vežďáru nad Sázavou si došlápli na řidiče taxikáře. Do horní části Komenského ulice poblíž dvou základních škol zakázali ranní vjezd autům. Řidičům tam zákaz začíná v 7.20 a končí v 8 hodin. Vedoucí městské policie Martin Kunz tvrdí, že na opatření platící od tohoto týdne si budou muset někteří ještě zvykat.
2: Pár případů tady bylo, ale většinou ti rodiče, kteří semka chtěli tady v tomto místě zabočit, říkali, aha, my jsme na to zapomněli, i když ty informace samozřejmě od těch škol, těch ředitelů měli.
1: Zákaz vjezdu platí Vežďáru nad Sázavou v nejrizikovější části Komenského ulice, kudy se děti dostávají ke školám bez chodníků. Auta se tam často proplétala mezi dětmi, obracela se nebo couvala. Protesty kvůli karanténě na ebolu v Keni si vyžádali dva mrtvé. Lidé demonstrovali proti záměru Spojených států si řídit na tamní vojenské základně zařízení pro pacienty s ebolou. Soud v podvečer také na 3 týdny pozastavil výstavbu zařízení a přikázal vládě, aby zveřejnila všechny související dohody s USA. Ty minulý týden uvedly, že na opatření související s připraveností na epidemii eboli v Keni poskytnou 13,5 milionů dolarů.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Česká fotbalová reprezentace obdržela rozpis domácích zápasů Ligy národů. V září odehraje turnaj proti Chorvatsku a Anglii na stadionu Slavie v Edenu. V listopadu pak národní tým přivítá Španělsko na pražské Letné. Český celek se v Lize národů po druhé v historii představí v elitní divizi A. V noci na dnešek bude jasno až polojasno, ve východní polovině území zpočátku velká oblačnost, na východě s dosnívajícím deštěm. V ránu se můžou ojediněle vytvořit mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 7 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Thanks very much. Thank you.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Soud odsoudil SPD za nenávistnou kampaň. Naši sousedi si finančně polepší. Tenista Menšík je v semifinále. Roland Garros. Generální inspekce bezpečnostních sborů prověřuje zásah policisty v Českých Budějovicích. 17. května při něm zadržoval dva mladíky ve věku 19 a 23 let kvůli rušení nočního klidu. Hlídka hlučné muže pronásledovala několika ulicemi poté, co se před ním pokusili utéct. Záběry na sociálních sítích ale ukázaly, že policista jednoho z mladíků při zatýkání napadl, kvůli čemuž inspekce zkoumá přiměřenost jeho chování. Jihočeský státní zástupce řízení pro podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby bližší podrobnosti ale zatím odmítl sdělit. Obvodní soud pro Prahu 1 uložil vládnímu hnutí SPD peněžitý trest ve výši 3 milionů korun, a to za dvě předvolební kampaně z roku 2024. Ty podle rozsudku podněcovaly k nenávisti vůči migrantům a Romům. Soudkyně Ivana Tichá verdikt odůvodnila tím, že plakáty záměrně polarizovaly společnost a vyvolávaly v lidech strach a závist, což překročilo hranice svobody politického projevu. Státní zástupce požadoval ještě o 500 000 vyšší trest. Poukázal na nulovou sebereflexi hnutí a snahu získat moc a finanční prospěch na úkor zranitelných skupin. Rozsudek je nepravomocný. Právní zástupce SPD vinu odmítá. Plakáty označil za pravdivé pojmenování společenských otázek. Slovákům vzrostla průměrná mzda v přepočtu na téměř 40 300 korun. Meziročně šla vzhůru o více než 6%. Pokořila také růst inflace. V jednom odvětví ale lidé stále nevydělávají ani tisícovku v eurech.
2: Po zohlednění inflace mzdy reálně vzrástly v 13 z 19 sledovaných odvětví. Nejvýraznějšího viac než 10% stúpli platy zaměstnancům v sektore vzdělávání. Reálný pokles zárobkov do 2% nastal vo verejnej správe, administratívnych službách a energetike. Najnižšie mzdy si zachovali pracujúci v ubytovacích a stravovacích službách, kde priemer dosahuje 960 eur, čo je 24 000 korun.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Tenista Jakub Menšík zažívá velký úspěch. Poprvé v kariéře se probojoval do grandslamového semifinále. 20-letý rodák z Prostějova porazil ve čtvrtfinále French Open o rok mladšího Brazilce Fonseku. Menšík je prvním českým semifinalistou na Roland Garros po 16 letech. Naposledy se v Paříži dostal mezi 4 nejlepší hráče v roce 2010 Tomáš Berdych. V noci na dnešek bude jasno až polojasno, ve východní polovině území zpočátku velká oblačnost, na východě s doznívajícím deštěm. Nejnižší teploty nám můžou klesnout až na 7 stupňů.
0: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.

řadě další kytarový kouzelník, kytarista Robin Ford. Kalifornian mi tohoto jména je 74 let a od roku 1970 hrál snad s každým, kdo něco znamená v bluesovém, rockovém nebo jazzovém světě. Album Two Shades of Blue bylo původně zamýšleno jako podsta Jeffu Beckovi, ale v průběhu sessions se spíš změnilo v poctu samu sobě. A nás čeká novinka Robina Forda večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ministerstvo prověří propuštění lobbysty Janouška z vězení. Při protestu proti americké karanténě na ebolu zemřeli v Keni dva lidé. A fotbalisté přivítejí Chorvatsko a Anglii v Edenu. Lobista Roman Janoušek je opět v záři reflektorů. Ministerstvo spravedlnosti prověří okolnosti jeho podmínečného propuštění z vězení v roce 2022. Podle tehdejších znaleckých posudků se měl podnikatel nacházet v terminálním stádiu nevyléčitelné nemoci, potřebovat ochranou helmu a pohybovat se z berlí. Server Seznam zprávy ale zjistil, že se Janoušek už několik měsíců po propuštění vězení aktivně a pod pseudonymem účastnil cyklistických závodů Letap a později i lyžařské jizerské padesátky. Na pokyn ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce proto úřad zahájil dohled nad soudy a vyžádaný spis i lékařské posudky předá k odbornému posouzení. Ve Žďáru nad Sázavou si došlápli na řidiče taxikáře. Do horní části Komenského ulice poblíž dvou základních škol zakázali ranní vjezd autům. Řidičům tam zákaz začíná v 7:20 a končí v 8 hodin. Vedoucí městské policie Martin Kunz tvrdí, že na opatření platící od tohoto týdne si budou muset někteří ještě zvykat.
2: Pár případů tady bylo, ale většinou ti rodiče, kteří semka chtěli tady v tomto místě zabočit, říkali, aha, my jsme na to zapomněli, i když ty informace samozřejmě od těch škol, těch ředitelů měli.
1: Zákaz vjezdu platí ve Žďáru nad Sázavou v nejrizikovější části Komenského ulice, kudy se děti dostávají ke školám bez chodníků. Auta se tam často proplétala mezi dětmi, obracela se nebo couvala. Protesty kvůli karanténě na ebolu v Keni si vyžádali dva mrtvé. Lidé demonstrovali proti záměru Spojených států si řídit na tamní vojenské základně zařízení pro pacienty s ebolou. Soud v podvečer také na 3 týdny pozastavil výstavbu zařízení a přikázal vládě, aby zveřejnila všechny související dohody s USA. Ty minulý týden uvedly, že na opatření související s připraveností na epidemii eboli Keni poskytnou 13,5 milionů dolarů.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Česká fotbalová reprezentace obdržela rozpis domácích zápasů Ligy národů. V září odehraje turnaj proti Chorvatsku a Anglii na stadionu Slavie v Edenu. V listopadu pak národní tým přivítá Španělsko na pražské Letné. Český celek se v Lize národů podruhé v historii představí v elitní divizi A. V noci na dnešek bude jasno až polojasno, ve východní polovině území zpočátku velká oblačnost, na východě s dosnívajícím deštěm. K ránu se můžou ojediněle vytvořit mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 7 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.
1: It's so sweet.
2: We thought this would be a cool song to do together, so you all enjoy.

řadě další kytarový kouzelník, kytarista Robin Ford. Kalifornianovi tohoto jména je 74 let a od roku 1970 hrál snad s každým, kdo něco znamená v bluesovém, rockovém nebo jazzovém světě. Album Two Shades of Blue bylo původně zamýšleno jako podsta Jeffu Beckovi, ale v průběhu Sessions se spíš změnilo v podstu samu sobě. A nás čeká novinka Robina Forda večer v 11 na Radio Rock Show.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Soud odsoudil SPD za nenávistnou kampaň. Naši sousedi si finančně polepší. Tenista Menšík je v semifinále. Roland Garros. Generální inspekce bezpečnostních sborů prověřuje zásah policisty v Českých Budějovicích. 17. května při něm zadržoval dva mladíky ve věku 19 a 23 let kvůli rušení nočního klidu. Hlídka hlučné muže pronásledovala několika ulicemi poté, co se před ní pokusili utéct. Záběry na sociálních sítích ale ukázaly, že policista jednoho z mladíků při zatýkání napadl, kvůli čemuž inspekce zkoumá přiměřenost jeho chování. Jihočeský státní zástupce řízení pro podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby bližší podrobnosti ale zatím odmítl sdělit. Obvodní soud pro Prahu 1 uložil vládnímu hnutí SPD peněžitý trest ve výši 3 milionů korun, a to za dvě předvolební kampaně z roku 2024. Ty podle rozsudku podněcovaly k nenávisti vůči migrantům a Romům. Soudkyně Ivana Tichá verdikt odůvodnila tím, že plakáty záměrně polarizovaly společnost a vyvolávaly v lidech strach a závist, což překročilo hranice svobody politického projevu. Státní zástupce požadoval ještě o půl milionu vyšší trest. Poukázal na nulovou sebereflexi hnutí a snahu získat moc a finanční prospěch na úkor zranitelných skupin. Rozsudek je nepravomocný. Právní zástupce SPD vinu odmítá. Plakáty označil za pravdivé pojmenování společenských otázek. Slovákům vzrostla průměrná mzda v přepočtu na téměř 40 300 korun. Meziročně šla vzhůru o více než 6%. Pokořila tak